Zlatého lva za kariéru dostane, kdo pak v Benátkách? No, poslouchejte Krokodýla, dozvíte se. Ano, Zlatého lva za kariéru letos udělí Benátský filmový festival 65-letému George Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec a později se stal i režisérem a producentem. No a já si myslím, že podle vedení i nás nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokázal vyniknout v různých žánrech. Letos festival začne 2. září, tento fešák si odnese velké ocenění, my mu blahopřejeme. Po zásluze si myslím, že si to opravdu zaslouží a tak přejme mu to a vám přejeme příjemný poslech dalších hitů Krokodýla.

Více než čtvrtina Česka si uchovala stopy tradiční podoby krajiny. To zjišťovali vědci a potvrdili. A právě na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Více než čtvrtina České republiky i Jihomoravského kraje si do současnosti uchovala stopy tradiční podoby krajiny. Jsou tam zachované například stopy tradičního hospodaření, historických rybníčcích, soustav vinohradů, poutních míst či sadů. Zjistili to vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu. K poznatku dospěli při tvorbě mapy území s pravděpodobným výskytem historických kulturních krajin, což je krásné. Tak užívejme si krásu Jižní Moravy a teď i pohodu na vlně Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
2: Come on.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princeznem, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: 5.30, to je čas, kdy poslouchat Rádio Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den, dobré středeční ráno s datem 15. července. Zdravím, tady je to Nekala. Katka už taky dorazila, chystá čerstvé zprávy na 6. hodinu. V noci nám konečně někde trochu zapršelo, pravda, někde trochu víc. Když dívám se, že teďka kusíček od Prostějova se žení čerti všichni, jako hromy, blesky a tak dále. Jak to vypadá třeba tady v Brně nebo v blízkém okolí, tak před chvilkou se vytvořilo něco, řekl bych, tak jako u Ivančic a postupuje to směrem k Modřicím. Teďka v Ořechově a v Hajanech si toho deště poměrně dost užívají. Jinak během rána samozřejmě probereme, kolik k nám kde napršelo, abyste věděli, jestli je potřeba zalívat nebo ne. No, určitě je potřeba zalívat. Fakt nic moc. Jindřich právě dneska slaví svůj svátek, tak Jindřichům gratulujeme. Pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, mělo by to být bez problému, možná, ale třeba tady dívám se, v Líšeňské ulici u křižovatky Sedovnickou dejte pozor na množství vody po dešti na komunikaci. Nahlášeno to bylo zhruba před půl hodinou, tak snad to oteklo, pokud ne, tak prosím vás, aquaplaning znáte to, dejte velký pozor. Přátelé, jdeme na to, ať se dneska daří. Dobré ráno, dobrý den.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:40 k tomu. Přejem dobré ráno, jak to dneska vypadá, ale hlavně bude vypadat s počasím. Tak v téhle chvíli ještě doznívají přehánky, někde možná i bouřky. Na východě kraje ty bouřky můžou být silné a oni jsou na východě kraje silné. Postupně bude od jeho západu ubývat oblačnosti, odpoledne se můžou tvořit ještě lokální, spíše krátké přehánky, ale jinak by mělo být spíš polojasno. A nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Dobré ráno.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
5: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: 5.59, to je čas, kdy ladíte Rádio Krokodýl. Máme středu 15. července, svátek slaví Jindřichové a ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přejí Katka Horáková.
2: A Tonda Kala, krásné středeční ráno. Hasiči z Brna vyrazili do Řecka pomáhat s požáry, i o tom ve zprávách.
1: Co si dáme po šesté? Bude například Luis Fonsi. Dáme taky Queeny. A taky zazní Miraj. Tak napršelo u vás včera odpoledne?
2: Včera odpoledne skoro nic, byla jenom úplně drobná přehánka.
1: U nás dvě kapky, já jsem to počítal, nic víc.
2: Ale v noci se něco dělo, jsem spala tvrdě velmi.
1: Já to budu jako teďka podrobněji zkoumat, vím, že u nás napršeli nějaký 2 mm, což jako nic moc, ale aspoň něco, aspoň nějaká ta lehká vláha přišla. Jinak teďka přišla celkem bouřka nebo intenzivní déšť přes Modřice a postupuje to dál ve směru na východ, třeba ke Žďánicím a tak podobně. Teďka v Žatčanech poměrně dost prší. Během dne by ty přehánky se měly objevovat, když už nemožná tak intenzivní přívalové, jako tomu bylo s těmi bouřkami v noci. A teploty opět vysoké, 27 až 30 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil včera ráno z Brna, dorazit dnes večer. Od zítřejšího rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty od včerejšího odpoledne zkracuje cestu z centrální části Blanska na sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Lávku dlouhou 37 metrů otevřeli zástupci radnice. Její vybudování stálo téměř 16 milionů korun.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
2: Policie vyhlásila pátrání po 33-letém Janu Stručovském, pacientovi jihlavské psychiatrické nemocnice. Z areálu odešel v sobotu, měl na sobě bílé tričko, šedé kraťasy a tmavou kšeltovku. Jakékoliv informace o pohřešovaném přijímá policie na lince 158. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. La Rocha si po 16 letech zahraje o druhý titul ve svém dosud jediném finále z Dulali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo má v téhle chvíli Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 50 Cuerského hradiště do Brna u Zlechova a na silnici 43 ze Světav do Brna. Doprava zpomaluje mezi Lažany a Lípůvkou. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Lenko, děkujeme. Pozor na silnici 54 ve Strážovicích na Hodonínsku. Tam se řeší nehoda dvou osobních aut. Záchranáři už by v téhle chvíli měli být na místě. A pozor taky na některých místech, kde můžou být zbytky vody. Myslím tím jako kaluže a tak podobně, takže pozor na aquaplaning. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37

0: Ať už ten fotbal skončí.
1: Já se nevyspím, fakt nevyspím.
2: Jo, Tonde, jak jsem dočetla ten fotbal, tak říkala, zase se nevyspím. Včera jsi koukal, dneska budeš koukat zase.
0: No jsem přišel domů, kolik bylo, 11:15 a stávě 4:15.
2: Už jsem včera taky koukal, mělo na sobě to fotbalový triko vzadu Mbappé. Nevyšlo mu to.
0: Počkej, tvůj syn se dívá ve fotbalovém dresu na fotbal?
2: No, jasně.
0: On je takový fanoušek?
2: Ne, není.
0: Tomu já nerozumím, proč to dělá teda?
2: Já myslím, že u těch mladých je to dneska takový jako trend, že prostě to jsou takový ty TikTokový videa, Instagram.
0: V té chvíli být zkrátka tím správným.
2: Jasně, přesně tak. No. Tak už bude klid.
0: Přejem dobré ráno.
3: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Letadlo havaruje a piloti se dohodnou, že každý půjde opačným směrem. Jeden den. Pak se vrátí a řeknou si, co našli. Když se tak stane, ptá se jeden druhého. Našel jsi něco? Vůbec nic. A ty? No mám dobrou a špatnou zprávu. No tak napřed tu špatnou. Našel jsem akorát hromadu velbloudího trusu. Fuj, a ta dobrá? No vydrží nám skoro na 2 měsíce.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9 minut k tomu, co stojí za zmínku z událostí, které se staly 15. července toho kterého roku. Tak například rok 1442, kdy se Jiřímu z Poděbrad a jeho první manželce Kunhutě ze Šternberka narodil utajovaný prvorozený syn Boček. Jeho osobu obestírá tajemství, přestože byl prvorozený syn, na rozdíl od mladších bratrů mu otec nezajistil povýšení mezi říšská knížata, tedy mezi nejvýznamnější šlechtice svaté říše římské. Hoch patrně trpěl duševní nemocí. Zmíníme zcela ale určitě rok 1651. Týká se Brna. Ferdinand III. Habsburský zakázal abatyši cisterciáckého kláštera na Starém Brně stavět pivovar. Reagoval tak na stížnosti brněnských představitelů na budování konkurenčního pivovaru. V roce 1928 po tragické smrti svého manžela Čeňka v šestém kole závodu Velké ceny Německa na okruhu Nürburgring oznámila Eliška Jonková konec závodní kariéry. V roce 1949 český tenisový mistr Jaroslav Drobný emigroval na západ na turnej ve Švýcarsku. A ještě jednou Brno. 1958 byly v Brně definitivně zrušeny koňské povozy, které rozvážely poštovní zásilky. Co zmíníme ze světa? Například tady rok třeba 1823, kdy oheň zničil baziliku svatého Pavla za hradbami v Římě ze 4. století. V roce 1903 nově založená automobilka Ford Motor Company přijala první objednávku od chicagského dentisty pana Ernesta Fenninga na dvouválcový automobil model A za $850. No a co se stalo v roce 2018? To bylo finále fotbalového mistrovství světa v Rusku a Francie vyhrála nad Chorvatskem 4-2. No tak teď nás čeká další finále, teď o 4 dny později. A Francie to 100% nezopakuje, protože ruku na srdce, nevím, jestli jste se včera dívali, ale v podstatě skoro nic nepředvedli. Kdo pak dneska slaví svátek? Je to Jindřich. A pozor, dneska se ve světě slaví, nebo OSN si připomíná, Světový den dovednosti mladých. A pranostika praví, věje-li na den rozeslání apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud věje, velká láce. Tak přeju, ať je všude láce. A gratulujem, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: 6 hodin a 19 minut jste s krokodýlem. Katka má pro vás téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpovědět počasí.
0: Máme tam přehánky, někde doznívající třeba i bouřky. Kousek Orbučovic vidím, že celkem intenzivně prší a další přehaňkový mrak se blíží. V téhle chvíli prší nad náměstí, také nad Velkým Meziříčím. Uvidíme, jak moc to dorazí k městu Brnu a třeba i nad město Brno. Jinak ty přehaňky by měly být během dne trochu méně odpoledne taky, ale teploty ty nám stoupnou ze současných nějakých 19 stupňů na odpoledních 27 až 30.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Kamion s technickou závadou včera asi na 5 hodin zablokoval průjezd po dálnici D52 na 13. kilometru u Syrovic na Brno. Přívěz kamionu se vzpříčil na šířku celé silnice. Policisté dopravu odkláněli. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to večer oznámil na sociální síti. V Česku chybí od loňska lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. K dispozici by měl být příští týden. Každoročně onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí a udělal další krok k třetímu vítězství na staré dámě za sebou a pátému celkově. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Zdravíme taky na silnice, pojďme na Hodonínsko, na výjezdu z Petrova ve směru na Rohatec, nebo těsně za Petrovem, je v téhle chvíli padlý strom na vozovce na místě, už jsou hasiči, odstraňují to, provoz je veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Je 6 hodin a 21 minut, dobré ráno.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
13: Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
12: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Už tam budem?
15: Nech toho.
14: Raději už tam budem.
15: Přestaň, je mě vedro.
16: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
17: Tvůj pocit po projektu?
18: Jipi!
19: Jé!
17: Yeah!
18: Jé! Yeah! Jipi!
19: Jé!
17: Hornbach, s námi to zvládnete.
2: Radio Krokodýl.
18: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Matička příroda nás lehce osvěžila deštěm a my vás dnes budeme osvěžovat, protože budeme rozdávat 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store.
2: No, můžete nás vyhlížet už dneska ráno, budeme se na vás těšit na konečného náměstí, tak si to nenechte ujít.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 50 Suerského hradiště do Brna u Zlechova a na silnici 43 ze Svitav do Brna. Doprava zpomaluje mezi Lažany a Lípůvkou.
1: Pozor dejte na 54 ve Strážovicích na Horonínsku, tam se řeší nehoda dvou osobních aut. A pozor taky na 55 u obce Petrov na Horonínsku. Tam je padlý strom, hasiči jsou na místě, odstraňují to, tak to snad během chvíle bude průjezdnou úplně naplno. Doprava už zpomaluje také u Holubic na D1, trasa Vyškov Brno, a z druhé strany tady Popůvky vidím už kamiony v pravém jízdním pruhu, tak s tím počítejte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl, sedmé jdeme za zdravými dětmi.
2: Po půl deváté chtěl říct, já to beru.
1: Ne, to ne, já jsem se zasek na té šestce, že půl devátýho jsem fakt říct nechtěl.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, co děláte, když jste nemocní.
3: Hrajeme člověče nezlob se. Papáme jablík. Musíš si dát léky, které jsou na tu nemoc a když se uzdraví, tak bude zase veselý.
4: Já ležu z postýlce. Se modlím s mamkou.
1: Já se s nikým mazlím a jenom spím.
2: Já bych spala, jak jsem zdravá, nemůže moc, no.
1: Tak, dobrou noc.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
5: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Elvis na Krokodýlu 4,5 minuty před 7:15. Venku máme sem tam přehánky. Nejsou tu žádné intenzivní přívalové deště. Dívám se, že v Rousínově, ve Slavkově teď prší, za chvilku bude pršet ve Vyškově. Pak je tady mezera a od západu jde další oblačnost, ale to už jsou fakt jenom přehánky, už to není nic přívalového. Co se týče teploty v centru Brna, teď máme 18,5 stupně. Sem tam ještě můžou přes den být přehánky, ale teploty budou zase velmi vysoké. 27 až 30 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Na Nové radnici v Brně dojde dnes k podpisu smlouvy se zhotovitelem družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Zúčastní se primátorka Brna Vaňková a její náměstkyně Podivinská Karasová. Dálniční známky patrně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Po pařížském bulváru Champs-Élysées včera při tradiční vojenské přehlídce u příležitosti francouzského státního svátku prošly tisíce vojáků. Spolu s francouzským prezidentem Macronem defile přihlíželi desítky zahraničních lídrů, mimo jiné český premiér Babiš a ukrajinský prezident Zelenský. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blíml, který strávil poslední 4 sezony v zámoří a zahrál si i v NHL. S Pražany uzavřel 4letou smlouvu. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
5: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
11: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
13: Rádio Krokodýl. To nejlepší porán.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut a bude 7 hodin. Přijem dobré ráno.
2: Hezké ráno, to, že jsou v centru Brna lehátka, abychom mohli v létě relaxovat a užívat si třeba s drinkem v ruce,
1: ano.
2: Tak to dobře víme a ta představa se nám jako hodně líbí.
1: Ještě ji využít taky.
2: Co možná netušíte, je smutný fakt, že tato lehátka ve městě mizí, prostě si je někdo klidně vezme. V ulicích Brna najdeme asi 600 lehátek, až třetinu z nich musí radnice měnit kvůli poškození nebo zašpinění a ročně se jich ztratí z těch 600 stovka, což je jako hodně.
1: No to je.
2: A za krádež přitom hrozí pokuta, kamerový systém všude, takže jako je velmi snadný asi jako dopadnout lupiče.
1: No hele, krádež, ono to zase jako nestojí jako moc. Já myslím, že ta krádež se posuze nějak od nějaký hodnoty, ne? Nebo já ani nevím,
2: to
1: jak to je.
2: No jako ale vůbec.
1: No je to strašný.
2: Jako pro mě ta ostuda, že by mě někdo chytl jako při krádeži, by bylo vlastně horší než pak třeba ta pokuta.
1: To seš ty, která se na to dívá tak nějak normálně no. Lidsky. Dobré ráno.
2: Přes ručičky.
1: Ah, hned.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Necelá minuta schází do 7. hodiny. Ranní společnost vám dělá Rádio Krokodýl. Co bude v 7 ve zprávách, to nám prozradí Katka.
4: Hezké ráno ve zprávách o tom, že pěstírna v nemocnici u svaté Anny uvedla do distribuce nové léčebné konopí.
3: Co dáme po 7? Jennifer Lopez. Bude taky David Guetta, Alphaville a Ava Max. A Michal Hruza na pořád. Bylo to poslední. Další přehaňka se blíží k městu Brnu. Vypadá to, že nám možná pár kapek tady spadne. Uvidíme, kolik jich bude a jak dlouho to bude trvat. Jinak ty přehaňky by měly vydržet v podstatě celý den a teploty budou ale stoupat. Máme teďka v Brně nějakých 19, ale odpoledne se po jižní Moravě čeká 27 až 30 stupňů.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Jsou tu zprávy, vítejte.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Nový typ léčebného konopí uvedla do distribuce nemocniční pěstírna ve svatoanenské nemocnici v Brně. Na počest zakladatele genetiky Johana Gregora Mendla nese jméno Johan. Pacientům je nový typ konopí dostupný nejen v Brně. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro včerejší den vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. Předpověď podle nich nevyšla, protože situace byla složitá. Na jižní a střední Moravě zůstává nebezpečí požárů.
5: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
4: V Dyji na Břeclavsku včera nad ránem uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. Státní podnik sleduje situaci v řece pod Novomlýnskými nádržemi až po Břeclav. Kvůli suchému a horkému počasí se ve vodě namnožily sinice. Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky. Porazila 2x6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jdeme na silnice, začíná Lenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 211. a 204. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna doprava zpomaluje mezi Lažany a Lípůvkou. Ucpaná je silnice 380, silnice do Brna na příjezd do Tuřan. Doprava zpomaluje na silnici 50 na příjezd do Hlubic od Slavkova a v Brně je kolona na okruhu v Gajdušově ulici ve směru na Černovice. Pro Radio Krokodýl Global Assistant Senka Ruštoková.
3: Lenko, děkujeme. Jakmile jsem o půl dořekl, že je kolona kamionů hlavně v pravém pruhu, že levý jede rychleji po D1, hned nám přistála zpráva do naší rádiové aplikace.
7: Ahoj, tady Petra, jenom upozornění z D1 ve směru od Prahy, po pojíždí auta i v levém pruhu nestojí jenom kamiony v pravém.
3: Děkujeme, šťastnou cestu a pozor také v Soběšících. Ve Vajsově ulici poblíž autobusové zastávky Malinová havarovalo osobní auto. Je tam blokován jeden jízdní pruh. Není to u vašeho baráku?
4: Ne, je to nad ním.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Jsou 7:03 hodině ranní a chystáme voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem už za pár minut, zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se dva chlapy a jeden se ptá Karlika, jestli doma mi je nádobí. Já jsem doma někdo. Jak to? No tak manželka vždycky přijde domů a říká, někdo by měl vynést koš, někdo by měl jít nakoupit.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut na Krokodýlu. V téhle chvíli soutěžíme o voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika. Už pětkrát v Brně je najdete.
2: Ano, a může být váš právě teď na lince 603 103 103, tak můžete volat.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den přejeme.
3: Dobrý den.
1: Kdo pak tam?
3: Jirka.
1: Jirka. Jiří, odkud nám voláte?
3: Z Brna, z Moraváku.
1: Z Moraváku, aha, dobře. Připraven na Žankovou otázku?
3: Určitě.
1: Jdeme na to.
4: Gomete, co to je taková šalinová špínka?
1: Šalinová špínka, co to může být?
3: No, bajkl nějaký, no.
1: Ale jaký? My jsme se zeptali Brňanů, schválně, jestli to věděli.
5: Tramvajový sedátko.
6: Feťák v šalině. Zácpa na kolejích.
7: Cigareta v šalině.
8: Ruská cigareta.
2: Tak z poloviny bychom to měli.
1: No, ta cigareta je otra, ten vajgl, ale...
2: Ale jaká?
1: Jaká? Šalinová špinka to je.
3: Ježišmarja.
1: Ne, to není správná odpověď. Šalina je co?
3: Elektrika.
1: No, takže to je...
2: Jaká je ta cigareta?
1: Ta šalinová špinka je tedy co?
3: No, protože za chvíli jede šalina, tak...
1: Ne. Ze šalinou jako z tramvají to nemá nic společného.
2: Utražte se o té elektriky, jak jste říkal.
1: Ano, šalina je elektrika a špinka je cigareta. Takže to je?
3: Rychlá cigareta, no.
1: Není to rychlá cigareta. Šalina je co? Elektřina.
2: Je to určitý typ cigarety.
1: Ano.
3: Jo, elektronická cigareta.
4: Šalinová špinka je elektronická cigareta.
1: Tak jsme to dali dohromady. Tak vám gratulujem.
3: Děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Na furt, tedy na pořád s Michalem Hruzou tady u nás na Krokodýlu. 19,5 minuty po 7. hodině ranní, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Nad městem Brnem teď drobná přeháňka, někde možná kape víc kapek. Každopádně na východ od Brna je to celkem jako dost intenzivní. Dívám se tady, Kyjov tam teď dopršelo, ale Valehrad a tam teď hromy, blesky a tam prší celkem intenzivně. Co se týče teploty, ta se nám bude zvedat ze současných nějakých 19 na odpoledních 27 až 30 a k tomu přeháňky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení EET od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Chorvatská policie zatkla dva Čechy podezřelé z toho, že nevrátili majiteli tašku obsahují 45 tisíc eur, tedy v přepočtu přes 1 000 000 korun, kterou našli na ostrově Lošiny. Část peněz mezi tím z tašky zmizela. V Německu podlehl svým zraněním muž, kterého před 2 měsíci napadl tygr v soukromém chovu u Lipska. Šelmu, která po útoku uprchla, policie nedaleko zastřelila. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Dnes večer se rozhodne o druhém finalistovi mezi fotbalisty Argentiny a Anglie. Zápas začne v 21 hodin našeho času. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto@hemala.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jé!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
9: Jí!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Poslouchám Radio Krokodýl.
3: Nejenom, že vám nabízíme hit za hitem, přitom ani jeden, dvakrát během dne, ale taky vám nabízíme pizzu, kterou vám osobně přiveze Ital Piero Caruso z Caruso Pizzy. Co pro to musíte udělat?
4: Napište nám na e-mail studio@krokodil.cz, kde posloucháte Krokodýla, jestli je to v ordinaci, kanceláři, ve skladu nebo v dílně. Taky samozřejmě, odkud jste, kolik vás tam je a proč máme vybrat právě vás, abyste vyhráli tu pizzu.
3: Důležitá informace ještě jednou, studio@krokodil.cz, tam pište ty maily.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pojďme se podívat na silnice, slovo má Lenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 211. a 204. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Světav do Brna doprava zpomaluje mezi Lažany a Lípůvkou. Uspané silnice 380 silnice do Brna na příjezd do Tuřan. Doprava zpomaluje na silnici 50 na příjezd do Hlubic od Slavkova a v Brně je kolona na okruhu v Gajdušově ulici ve směru na Černovice.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Espresso macchiato.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: Když se Italové natočili písničku Espresso macchiato, proč by někdo u nás nemohl vymyslet třeba písničku Vepřo knedlo zelo?
3: A nebo turecká káva.
2: No, tak už to.
3: Že jo,
2: my jdeme ale za dětmi.
3: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč se lidi bojí pavouků.
4: Můžou nás kousnout, můžou do nás dát jed a můžeme zemřít. Můžou udělat cítě a my se na to přisajeme a oni nás kousnou, protože jsou černí. Ještě, že mají nějaký semínko a on ho upustí a ten člověk si ho vezme a pak umře. Můžou nás kousnout a tím nám můžou vypít trochu krve. Jak mají na sobě ty kříže, tak to je pro ně jako děsivý znamínko.
2: Mě zajímavé, jak to jsou katastrofický scénáře s těma pavoukama. Ty se bojíš pavouků?
3: Jako bojím, to je asi silný slovo, spíš štítím.
2: Jo, jakože
3: no, je to jako
2: mazlik to není.
3: Není, úplně se s ním nechci potulit.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Keen na rádiu Krokodýl 5,5 minuty před 7:45. V centru Brna máme 18 stupňů, Vyškov hlásí 19, Břeclav 19,5. A třeba ve Žďáru nad Sázavou je v téhle chvíli stupňů 17. Odpolední teploty při sem tam přeháňkách budou mezi 27 až 30 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Kamion s technickou závadou včera asi na 5 hodin zablokoval průjezd po dálnici D52 na 13. kilometru u Syrovic na Brno. Přívěz kamionu se vzpříčil na šířku celé silnice. Policisté dopravu odkláněli. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to včera oznámil na sociální síti. V Česku chybí od loňska lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. K dispozici by měl být příští týden. Každoročně onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen. Obhajce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí a udělal další krok k třetímu vítězství na Staré dámě za sebou a pátému celkově. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jo!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Rádio Krokodýl.
13: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 11 minut bude 8, přejem dobré ráno.
2: Hezké ráno, 120 let letos uplynulo od kompletního zmapování Kateřinské jeskyně v Moravském krasu nejslavnějším českým krasovým badatelem Karlem Absolonem. Co se ale podařilo až teprve nedávno, byl nález pravěkých kreseb na stěnách v bočních částech jeskyně starých až 7000 let. No a právě s těmito kresbami i archeologickými a paleontologickými nálezy se mohou zájemci seznámit v rámci specializovaných prohlídek, které se konají vždy poslední neděli v měsíci. No a vzhledem k letním prázdninám a rekreantům v Moravském krasu se teď zkušebně přidávají kromě 26. července i další termíny, a to neděle 19. a sobota 25. července. Tak kdybyste chtěli, takový je tip na výlet krokodýla.
1: A teď si představ, že z těch jeskyní je třeba objevených téhle chvíli 50%, že 50% třeba ještě vůbec neobjevili.
2: No to je neuvěřitelný, kolik tam toho ještě musí být schovaný. To je úplně fascinující, a přitom je to tolik let.
1: A pořád. Karel Absolon, říkal asi 120 let, že to uplynulo.
2: 120 let, no. Tak ale podívej se, jako zase tady taky kopnou do země a pořád něco nachází, jako je to až děsivý, co tady všechno jako kolem nás a pod náma je.
1: To zní hrozně děsivý, ale něco na tom bude. Dobré ráno.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýl.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
2: 3:15 a bude 8 hodin ráno. Vy posloucháte Radio Krokodýl, kde nás čekají další zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
3: Hezké ráno. Hasiči z Brna vyrazili do Řecka pomáhat s požáry. Podrobnosti za chvíli.
2: Po 8 dáme například Taylor Swift. Atomic Kitten. A taky duet Terezy Maškové a Marka Lambory, Náš příběh. Když vidím náš příběh. Jak to vypadá s počasím, tak další přehánka je za námi a teď se žádná další k městu Brnu neblíží. Na východě Jihomoravského kraje celkem prší, celkem dost, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Meteorologové říkají, že by přehánky během dne být mohly. Co se týče teplot, tak teď máme v centru města Brna 19 stupňů a odpoledne se čeká 27 až 30.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil včera ráno z Brna, dorazit dnes večer. Od zítřejšího rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě.
5: Rádio Krokodýl, Blanensko.
3: Nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty od včerejšího odpoledne zkracuje cestu z centrální části Blanska na sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Lávku dlouhou 37 metrů otevřeli zástupci radnice. Její vybudování stálo téměř 16 milionů korun.
5: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
3: Policie vyhlásila pátrání po 33-letém Janu Stručovském, pacientovi jihlavské psychiatrické nemocnice. Z areálu odešel v sobotu. Měl na sobě bílé tričko, šedé kraťasy a tmavou kšeltovku. Jakékoliv informace o pohřešovaném přijímá policie na lince 158. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. La Rocha si po 16 letech zahrají o druhý titul ve svém dosud jediném finále z duely Nizozemce. V neděli se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo s Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Lenka a není toho málo.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 km. Navíc na 191. kilometru bourala dvě auta. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 211 a 207 km. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí řidiči od 3. kilometru. Ucpané silnice 380, silnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Kolona na silnici 425 z Rajhradu do Brna před nájezdem na silnici 52. I tady očekávejte silný provoz až do Odřic. Ucpané také silnice 152 v Lucicích na příjezde k hlavnímu tahu na Pohořelice. A v Brně je ucpaná křižovatka ulice Zvonařka a Dorny. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
2: Dneska po ránu jsme na Krokodýlu říkali, jak se kradou ty lehátka, co jsou v centru Brna určené na relax, ale to nic není, reagoval náš kolega Jarek.
3: Ano, Jareček mě psal, že zloději kradou i v některých brněnských restauracích, a to konkrétně třeba ze záchodku ty vonící kuličky do WC, což když jsme si představili, jak už je to jako použití.

0: Já nevím, ale to jako někdo vykoná na veřejném místě potřebu, podívá se, že v tom záchodě je to tento vonítko.
1: A pak šup, šup do kabelky.
0: A šáhne rukou do toho záchodu, který položil asi 8 tisíc lidí, to si jako vezme sebou?
1: Očividně ano.
0: Pojďme k něčemu příjemnějšímu, třeba k penězům.
1: Ano, abyste nemuseli krást třeba tyhle věci, nabídneme 110 tisíc a 150 korun. K tomu za náš krokodýlí zvuk už za chvíli.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tichá noc, plná hvězd a dva mladí v objetí na louce. Cítíš to, co já? Ano. A kdyby si vzal baterku, nemuseli jsme si do toho sednout.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 a půl minuty, překvapí nás Katka?
2: Teď?
1: Jo.
2: 603, 103, 103, můžete volat 110 000, 150 korun ve hře.
1: Ano, Katka nás překvapila, možná i vás, takže 603, 103, 103, telefon sem k nám. Krokodýl, dobrý den.
3: No, dobrý den, krokodýlku, tady Tom Frigo.
1: Dobrý den, Tome. Napršelo u vás?
3: Jo, byla v půl třetí ráno, byla bouřečka, potom byla ještě taková menší a dobrý, jako aspoň těch pár kapek.
1: Aspoň něco.
2: Zalilo se.
1: 110 150 korun tady na vás čeká, když nám řeknete správnou odpověď na to, co to je za ten zvuk.
3: Hele, já vůbec nevím, já nevím ani, jestli to bylo, ale mně to přijde pořád jako nějaký krájení někdo, tak zkusíme dýňu, no, na půlku.
1: Dýni. Měli jsme tady meloun, cibuli.
2: Kedlubnu včera.
1: Včera byla kedlubna, jo, dobře. Tak jdeme krájet dýni.
2: A tady stuha teda dýně. To no, se krájí blbě.
1: No, to tak je popraskává, jako třeba tady tohle. Je to krájení dýně nebo ne?
2: Tak to mě ani dýně.
3: Nevadí, to se dá dělat.
1: Mějte se hezky.
2: Hezký den.
3: Taky, čauky, ahojky.
1: Ahojky.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vámi.

0: The Wanted tady u nás na Krokodýlu v 8 hodin 20 minut, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Na východě Moravy stále a pořád ještě někde poprchává. Někde víc, někde míň. Je to přesně tak, jak meteorologové předpověděli. Během dne nás možná čekají ještě nějaké přehánky, ale už to nebude tak intenzivní, jako tomu bylo v noci. A teploty ty se budou výrazně zvedat na 27 až 30 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Na Nové radnici v Brně dojde dnes k podpisu smlouvy se zhotovitelem družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Zúčastní se primátorka Brna Markéta Vaňková a její náměstkyně Karin Podivinská-Karasová. U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřují 12 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění. Chorvatská policie zatkla dva Čechy podezřelé z toho, že nevrátili majiteli tašku obsahující 45 tisíc eur, tedy přes milion korun, kterou našli na ostrově Lošiny. Část peněz mezi tím z tašky zmizela. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blímel, který strávil poslední 4 sezony v zámoří a zahrál si i v NHL. Z Pražany uzavřel 4letou smlouvu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: 9 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz.
2: Rádio Krokodýl.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: 2 minuty po půl deváté o tom, že i dneska budeme rozdávat 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Storeu.
2: Ano, a dneska se rozdává na Konečného náměstí v Brně, tak si to rozhodně nenechte ujít, právě tam bude naše krokohlídka.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrazíme na silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 km, navíc na 191. kilometru bourala 2 auta. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 211 a 207 km. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí řidiči od 3. kilometru. Ucpané silnice 380, silnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Kolona na silnici 425 z Rajhradu do Brna před nájezdem na silnici 52. I tady očekávejte silný provoz až do Modřic. Ucpané také silnice 152 v Modřicích na příjezde k hlavnímu tahu na Pohořelice. A v Brně je ucpaná křižovatka ulice Zvonařka a Dorny.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: 4 minuty schází do 8:45, někdy nám napršelo. Jestli pak víš, kolik napršelo u vás v Soběšicích?
1: Ježíš, vůbec, já ty milimetry, nebo to jde okolo mě?
0: 3,81 mm.
1: To našel jsem si neumím představit, jako kolik je to deště.
0: Troška. To je tak jako asi vypovídající. Ano, troška napršela. I když někde možná trochu víc. Teď nám momentálně prší až celkem daleko od Brna. Vidím tady, že třeba ve Zlíně, tady Veselí nad Moravou, tam teď dopršelo, ale k městu Brnu se žádná další přehánka neblíží. Blíží se nám ale výrazně vyšší teploty. Máme tady v Brně 20, ale odpoledne máme 27 až 30.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Konec střídání letního zimního času se v brzké době nechystá. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nařízení, které s ním počítá i v letech 2027 až 2031. Evropská unie sice chtěla změny času už několikrát zrušit, ale nakonec se na tom jednotlivé členské státy neshodly. Dálniční známky patrně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. V Německu podlehl svým zraněním muž, kterého před 2 měsíci napadl tygr v soukromém chovu u Lipska. Šelmu, která po útoku uprchla, policisté zanedlouho zastřelili. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Dnes večer se rozhodne o druhém finalistovi mezi fotbalisty Argentiny a Anglie. Zápas startuje v 21 hodin našeho času. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
3: www.klimastyle.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jé!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach. S námi to zvládnete.
9: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
10: A co bude ve stejné zemi?
9: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
11: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
12: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
13: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
12: Pršet nebude. Váš Bolek.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Rádio Krokodýl.
16: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: 8 minut před 9 hodinou zjistíme, že policisté jsou občas i psychologové.
1: A podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
3: Pěkné dopoledne všem posluchačům. V pátek před 3 hodinou ranní projížděli policisté z obvodního oddělení Králova pole přes most nad rychlostní silnicí, když jejich pozornost upoutal muž sedící na zábradlí. Už na první pohled bylo zřejmé, že se nachází ve špatném psychickém stavu. Když se k němu hlídka přiblížila, mladík se na ní začal křičet, aby zůstali stát. Vyhrožoval, že pokud se k němu někdo přiblíží, skočí dolů. Policista společně se svojí kolegyní však zachovali klid a začali s 29letým mužem trpělivě komunikovat. Následovaly dlouhé a vypjaté minuty. Policisté se snažili získat jeho důvěru a odvést pozornost od tragického úmyslu. Mladík se postupně rozpovídal o svém životě, svých problémech i pocitech. Díky empatickému přístupu a trpělivosti se hlídce podařilo navázat takový kontakt, že muž nakonec své rozhodnutí přehodnotil a přelezl zpět na bezpečnou stranu zábradlí. Poté byl předán do péče zdravotníků. Policisté tak svým profesionálním přístupem a lidským jednáním pomohli zachránit lidský život. Přeji hezký den a naslyšenou příště.
2: Děkujeme.
1: Tolik policejní mluvčí Petra Hrůzová, přejme krásnou středu.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Podíla vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, hezkou středu. Ve zprávách víc o tom, že pěstírna v nemocnici u svaté Anny uvedla do distribuce nové léčebné konopí.
0: Co dáme po deváté? Samozřejmě, že devadesátky, tedy muziku z 90. let. Například Fools Garden. Playa hity. A taky bude Puff Daddy. Jak to vypadá s počasím? Máme tam zamračeno, ale za chvilku se nám začne vyjasňovat a teplota bude stoupat. V centru Brna teď aktuálně měříme 20 stupňů, odpoledne by to po Moravě mělo být 27 až 30.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nový typ léčebného konopí uvedla do distribuce nemocniční pěstírna ve svatoanenské nemocnici v Brně. Na počest zakladatele genetiky Johana Gregora Mendla nese jméno Johan. Pacientům je nový typ konopí dostupný nejen v Brně.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: V Dyji na Břeclavsku včera nad ránem uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. Státní podnik sleduje situaci v řece pod Novomlýnskými nádržemi až po Břeclav. Kvůli suchému a horkému počasí se ve vodě rozmnožily synice.
3: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Po provizorním mostě musí teď jezdit řidiči cestující mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Mohutná kovová stavba vyrostla za Žďárem hned vedle původního přemostění. Provoz řídí semafory. Starý most teď čeká demolice. Termín uzavírky je stanoven do 20. prosince. Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky. Porazila 2x6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnici, jak to tam vypadá, to nám teď řekne Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru. V Brně je ucpaná křižovatka ulice Zvonařská do Rnych a kolona je také na Poříčí před Vídeňskou ve směru na Černovice. Pro Rádio Krokodýl, Global asistent Lenka Ruštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Když občas přijdu z práce domů, takže nám má takový ten klasický dotaz, co novýho v práci. Tak já si z dneška budu pamatovat to, že lidé kradou přímo z toaletních míst ty vonítka, co jsou vevnitř, na co se tam čůrá a jiná potřeba dělá, takže to lidi kradou.
1: O tuhle informaci nás obohatil náš kolega Jarek Hemala, tak děkujeme.
0: Děkujeme a hezké dopoledne.
3: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rozhovor v hospodě. Prodám manželku za 1 korunu. A od druhého stolu se ozve. Fakt? A kolik bude stát aktivace?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dneska si napsal na program zavináč krokodýl.cz, kam píšete o hit vašeho života, Filip z Modřic. Ahoj krokodýle, chtěl bych se vrátit do léta roku 2005, kdy jsem byl v Turecku na dovolené a poprvé jsem tam slyšel Araše, Boroboro. Jo, to byly prázdniny, to bylo léto. O nevím jaké, ale asi dobré, tak si to jdeme zahrát.
0: Rádio Krokodýl, hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Po ročním dešti a mírném ochlazení, no to v podstatě nebylo vůbec žádné, ale po té, co máme teď čerstvě skropené trávníky, na koupavištích se tam bude určitě ležet výrazně příjemněji. Takže zdravíme třeba tam, kde mají nádherný trávníček na slunění na koupaliště Královo pole. I tam se ledí krokodýl. Stejně tak na biotopu Brnojich, tam je to čistě přírodní koupání a k tomu také úžasná italská zmrzlina. No a to Brno má i koupaliště na Kraví hoře, takže pavky, ručníky a můžete rovnou vyrazit. A hrát vám k tomu bude krokodýl další devadesátky. Dáme Cure, Laru Fabien a taky budou Top Loader. Vám všem pěkné středeční dopoledne.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
11: Je dobré mít se na koho spolehnout.
12: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Tanec za měsíčního světu za námi a před námi hádání hitu v jedné sekundě. I dnes je připraven. Tedy první sekunda z jedné písničky. Pak si ji dáme celou, až ji uhodnete, pokud ji uhodnete. Když poznáte z té první sekundy, kdo to zpívá nebo jak se to jmenuje, tak vyhrajete dvě vstupenky na představení Poklad na Stříbrném jezeře. Můžete se těšit na akční scény plné kaskadérských kousků a nádherných koní ve Westernovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka je připravená 603 103 103. Kdo pak na ní? Krokodýl, dobrý den. Aha, děkuju, nashledanou. To se nám nezdařilo, třeba se zdaří další telefon. No, abyste věděli, co že tedy hádáme, tak ten hit v jedné sekundě zní takto.
3: 3, 2, 1, go!
2: Dneska si myslím, že je to o chlup jednodušší než v jiné dny. 603 103 103, tam můžete volat, pokud si myslíte, že víte, kdo to zpívá nebo jak se tahle písnička jmenuje. Jdeme na telefon. Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, Verča.
2: Haló, ještě jednou? Je tam někdo?
4: Dobrý den, Verča.
2: Verča, výborně, Verča, vy jste, ten začátek byl takový velmi vzdálený, už je to blížší. Verča, vy jste poznala tu písničku?
4: Já si myslím, že to je Bruno Mars.
2: Bruno Mars to je. Oblíbený zpěvák?
4: No, tak ta písnička docela letěla jednu dobu v rádiu, takže se mi docela
2: zalíbil. Jo, no, je z roku 2011, to je jak neuvěřitelné, jak nám to valí, 15 let stará písnička, ale furt dobrá.
4: Ne.
2: Tak jo, vyhrála jste vstupenky. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky. Naschranou.
4: Ano, hezký den,
2: a jako vždy dáváme hit v jedné sekundě celý, tedy Bruno Mars.

0: Lazy Song a Bruno Mars, to byl dnešní hit v jedné sekundě tady u nás na Radiu Krokodýl. Schválně, pohodli byste podle refrénu, co za devadesátky chystám do desáté hodiny? Tady máte jednu. Ano, tam typuje paní správně Kylie Minogue. A co třeba tahle devadesátka? No jasně, to jsou Savage Garden, I Want You. A dáme taky... Kdo by nepoznal Roxette, The Big Love. Ano, devadesátky po deváté ty máme vždycky mezi devátou a desátou hodinou. I dnes ve středu 15. července, kdy slaví svátek Jindřichové. Přejem hezké dopoledne.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
3: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
7: 99. Rádio Krokodýl. Vracíme vám vzpomínky.

0: Pet Shop Boys a jejich Go West, velehit z roku 1993, nám uzavřeli devadesátky po deváté. A bude 10 hodin, což znamená, že budou zprávy a ty má Petra. Pěkné dopoledne, o čem pak?
1: Hezké dopoledne, z centra Brna mizí rekreační lehátka, i o tom už za chvilku.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Že bylo loučení po desáté, zcela určitě Ale Farben. Baby Goodbye. Baby Goodbye. Dáme také Capital Cities. A bude i Zlatý slavík Marek Ztracený, Moje milá. Časy se mění, jen my vás zůstáváme
4: stejní. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Drobná přeháňka.

0: víme, co se děje v Brně.
1: Z centra Brna mizí lehátka, ročně se jich ztratí i stovka. V ulicích města najdou lidé asi 600 lehátek, až třetinu z nich musí radnice měnit kvůli poškození nebo zašpinění. Za krádež hrozí zloději pokuta. Kabinet premiéra Andreje Babiše na příštím zasedání vlády v pondělí 20. července projedná a s největší pravděpodobností také schválí oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla týkající se summitu NATO v turecké Ankaře minulý týden. Pracovní verze dokumentu čítá 81 stran. Srbský prezident Aleksandr Vučić uvedl, že dnes přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Jde o první Vučićovu návštěvu Kyjeva od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu. Dnes ráno tam přijela také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Francouzský fotbalista Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0-2 ve včerejším semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle 27-letého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal na sebe.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 197. kilometru už nepojízdné auto nepřekáží a kolona od 201. kilometru se rozjíždí. Na silnici 50 Suezského hradiště do Brna u Zlechova je dopravní omezení, očekávejte zdržení. A práce silničářů vás zdrží také na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Letovicemi a Svitávkou v obou směrech. Do Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštuková.
3: Lenko, děkujeme. Na příjezdu do Šlapanic od Brna na ulici Brněnské se srazila dvě osobní auta, je to i se zraněním, takže jak záchranáři, tak i policisté jsou na místě. Dejte prosím pozor. A ještě tady mám nehodu. Střebíčská mezi Kuroslepy a Lhánicemi se srazila dvě osobní auta. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz. Váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Jsou 3:50 a dneska po ránu už jsme vám udělali radost osvěžujícími chladivými drinky. Kde to bylo, jak vám chutnalo, prozradíme během chvíle.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka, no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždyť jsem ho taky nejedl.

0: Jižní Moravu.
1: Krokohlídka vás tento týden osvěžuje drinky. Máme pro vás konkrétně 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store. No a dneska jste si to užili v Brně na Konečného náměstí.
2: Krokohlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení pitíčko od rádia Krokodýl. Děkuji.
4: Hned budu mít lepší den.
5: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od rádia Krokodýl.
4: Moc děkuju.
1: No, osvěžení od Krokodýla zdarma vás čeká samozřejmě i zítra odpoledne. Se těšte na koupaliště Královo pole.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
17: Je dobré mít dobré přátelé.
0: Krokodýl.
18: Vaše nejvěrnější rádio.
17: Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Aby vaše peněženka moc nekrvácela, krokodýl dnes vybírá brněnský restaurant Havana. Tam si můžete dát na oběd koprovou polévku s vejcem a k tomu azu po tatarsku z vepřové panenky a opékané brambory. To celé za stovku. Tak dobrou chuť přeje krokodýl.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že 120 let letos uplynulo od kompletního zmapování Kateřinské jeskyně v Moravském Krasu. Co se ale podařilo, až teprve nedávno byl nález pravěkých kresb na stěnách v bočních částech jeskyně starých až 7000 let. No a právě s nimi se mohou zájemci seznámit v rámci specializovaných prohlídek. Konají se vždy poslední neděli v měsíci, no a vzhledem k letním prázdninám a rekreantům v Moravském Krasu se teď zkušebně přidávají i další termíny, a to neděle 19. a sobota 25. července. Tak kdybyste měli zájem, tolik tip krokodýla třeba právě pro vás.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Řipská 22.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Je tady u nás na Krokodýlu lehce před 11, kdy vám Katka přeje krásné dopoledne a Petra má další čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne, nemocniční pěstírna v nemocnici u svaté Anny uvedla do distribuce nový typ léčebného konopí, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na koncert kapel Simon and Garfunkel Revival, Lada a kapela FT s tebou. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla Neil Diamond a Two Friends. Nabídneme East 17. A zaspívá Eva Farna.
5: Loďka papírová, proudy zas a znova.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je před námi další krásný letní den. Odpoledne se mohou při zvětšené oblačnosti ještě vytvořit lokální krátké přehánky, ale má převažovat polojasno. Večer se pak mohou přes jejich kraje přesouvat další přehánky. No a teploty vysoko, 27 až 30 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na

0: Likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Bolivijská prokuratura prověřuje možné verbování Bolivíců do ruské armády bojující na Ukrajině. Vyšetřování odstartovala veřejná vystoupení rodin dvou mužů, kteří zřejmě padli v bojích. Ruské velvyslanectví popřelo, že by mělo s náborem cokoliv společného. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 36,36 minuty a udělal další krok ke třetímu vítězství na staré dámě za sebou a pátému celkově.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pěkné dopoledne i vám, milí řidiči z Krokodýla. No a další informace ze silnic přináší Lenka.
3: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na Brněnsku ve šlapanicích v Brněnské ulici se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. A ve Znojmě v ulici Dukalských bojovníků směrem z centra před mostem přes řeku zasahují záchranáři u nehody cyklisty. Počítejte s omezením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

minuty po 11. Hezké středeční dopoledne přeje Katka Horáková, no a před námi krokodýl cestovatel. Tentokrát vyrazíme do krásné zahrady v centru Brna. Další nápovědy za pár minut a budete moci vyhrát poukázku na pizzu, tak si to nenechte ujít, ať se vám dneska dobře daří.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka: no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždyť jsem ho taky nejedl.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 20 minut, vaše šance u nás vyhrát. Soutěžíme na lince 603 103 103 o voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, která je pětkrát v Brně. Tak přátelé, tohle jsou moje dnešní nápovědy a jsem zvědavá, jestli odhalíte, na co se dneska ptám. Myslím si, že to bude velmi jednoduché. Tentokrát totiž vyrazíme do krásné zahrady Oázy klidu v centru Brna. Tato zahrada plná rostlin a dřevin patří Mendlově univerzitě. Nachází se při ulici Drobného a třídy generála Píky. Od roku 1990 územně náleží k městské části Brno Královo pole. A tato zahrada Mendlovy univerzity má tři oddělení. Oddělení dřevin, orchidejí a skalniček a trvalek. Tak jsem zvědavá, jestli nám to odhalí první volající. Hezké dopoledne, krokodýl Katka, kdo tam?
2: Katko, já tě zdravím, tady je Eliška.
1: Eliška?
2: Ano.
1: Eliško, já tě taky zdravím.
2: Zahrada.
1: Ano, botanická zahrada a ještě protože tam jsou ty dřeviny.
2: Aha.
1: Tak ještě je tam jedno takové slovíčko na A.
2: Arbertova, nebo nějak takový jméno. Arboratnova, nebo něco takového. Já mám něco teďka ze žaludky, já jsem byla na hadiči, tak to vykoktávám.
1: Jo, takhle, tak já ti to arboretum... No. Teda odpustím, Eliško. Mm-hmm, jo,
2: děkuji.
1: Tak prosím tě, na hadici to budeš mít velký hlad asi, co?
2: Jo, no právě jsem tak dostala. Říkám, musím, Matěj se má nátím ze psem, u vás vždycky často hrajem. Tak
1: říkala, rychle tu pizzu, že jo? Dobře, tak Eliško, blahopřeju, ti tu pizzu dám, jo?
2: Děkuju.
1: Měj se hezky, zůstaň mi na telefonu. Ahoj. No a přátelé, vám všem krásné dopoledne s krokodýlem i nadále. Je to tedy Arboretum, botanická zahrada tady u nás v Brně.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Dnešní odpolední teploty budou opět atakovat 30, a proto je opět ideální strávit den u vody. Třeba na koupališti Zbíšov, tam už se na vás moc těší a nabízí 5 bazénů. Vyřádit se můžete v 80 metrů dlouhém tobogánu. Tělo protáhnete na hřišti na volejbal a na plážový volejbal. Taky si můžete zahrát ping-pong a je tam i Wi-Fi a lehátka pro váš relax. Ještě doplním aktuální teplotu vody, ta má 23,2 stupně Celsia. Tak vám přeji z krokodýla na koupališti Zbíšov parádně strávené léto.
2: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je tady další soutěžní kolo a přátelé, linku krokodýla můžete vytáčet 603 103 103 právě v této chvíli. Mám pro vás 110 200 korun a nikdo už tam je. Hezké dopoledne, krokodýl, to byla rychlost, kdo tam?
2: Ahoj, tady Katka.
1: Katko, ty zvolala před chviličkou, je to tak?
2: Jo.
1: A já jsem ti říkala, ještě je brzo. Tak teď jsi to vychytala, jsi první na drátě, takže máš tu velkou příležitost tipnout si a vyhrát tenhle krásný balík peněz. Na co by to padlo?
2: No, já bych to asi investovala, já ho ráda fotím, tak asi do toho bych to investovala.
1: Tak budu držet pěsti. Kači, tohle je náš zvuk, poslouchej dobře. A zajímá mě, jestli se to bude teda týkat focení nebo čeho.
2: Já doufám, že to ještě napadlo, ale mě napadlo, jestli to není loupání banánu.
1: Loupání banánu. Vy se všichni držíte ovoce a zeleniny. Těch typů tady bylo asi úplně nejvíc. A jsem zvědavá, jestli je to teda loupání banánu. Ptáme se arbitra a ten říká... Tak tuhle odpověď tak už notoricky známe. Ne. No, je mě líto, Katko, nedá se nic dělat. I přesto hezkou středu, měj se pěkně.
2: Moc děkuju.
1: Ahoj, krásný den. No a samozřejmě dobrá zpráva je, že navyšujeme bank zase do dalšího soutěžního kola. Tak buďte dál s krokodýlem.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomenete.

0: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
1: Víme první, co se děje v Brně.
0: Víme, jak bude.
1: Aktuální počasí.
0: A víme, jak to jezdí na jižní Moravě.
1: Nejrychlejší dopravní servis.
0: Víme první.
2: Už 30 let.
0: Stále s vámi.

0: posloucháte Krokodýle krátce před 12. Tohle je Ozzy Osbourne a se mnou už je ve studiu Petra. Máme další zprávy.
1: Hezké poledne. Jeden z nejcennějších obrazů, který máme v národních sbírkách, čeká rozsáhlé restaurování, i o tom za chvilku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 12. hodině z Krokodýla Bruno Mars a Rouze. Nabídneme Cyndi Lauper. A chybět nebude k Single X.
5: Vždyť víš, co chci.
6: Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska teploty až kolem 30. Odpoledne se ještě může vytvořit lokální krátká přeháňka, ale postupně bude převažovat polojasno a další přeháňky hrozí večer, tak jestli někam razíte deštník, radši sebou.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno se chystá zbourat budovy v areálu bývalého dřevopodniku v ulici Rumiště. Demolice je v plánu v příštích měsících. Místo obývali lidé bez domova. Vedení Brna tam do budoucna plánuje postavit byty. Jeden z nejcennějších obrazů, který máme v národních sbírkách, růžencovou slavnost ze 16. století,

0: zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Utkání začne v 21 hodin.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor, policejní hlídka v Brně v ulici Šámalová, dále na Vyškovsku za Rousínovem směrem na Slavkov u Brna stojí odstavené porouchané osobní auto, tak tam dbejte zvýšené opatrnosti. A na Hodonínsku za Hovorany směrem do Mutěnic je stražená srna na vozovce, tak i tady velký pozor. Šťastnou cestu a kdyby něco, zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
3: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: minuty po 12. na krokodýlu střídáme. Je tady... Je tady Jarek Malá. Ahoj, ty jdeš dneska normálně jako na zavolanou, ano. Protože my jsme ráno ve vysílání s Tondou řešili, že se v Brně kradou ty lehátka, co
1: taky
0: jsou v
1: ulicích. Taky jsem to četl a slyšel jsem vás ráno. No,
0: a ty jsi nám ráno psal, že se dokonce ze záchodků v některých restauracích kradou takový ty kuličky, ty osvěžovače. No. V čem to ty lidi tahnou domů?
1: No, taky jsem si říkala, že já jsem přemýšlel, jako do čeho bych to jedině do nějakého sáčku od rohlíku nebo.
0: Mně napadlo, že jsou to kuličky, že to hodí do trenek.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Napomíná muž manželku: Kateřino, buď při jízdě opatrnější,

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače. Vydali jsme se do jedné z brněnských školek a ptali se našich zlatíček, proč se lidi berou.
2: Protože se mají rádi, jsou všichni kamarádi.
3: Protože se žení.
4: Protože se mají rádi.
5: Protože kdyby nemohli mít svatbu, tak si nemůžou dávat pusy.
6: Protože se milujou.
7: Aby mohli mít děti.
8: Protože se mají rádi.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: Tak se berte, mějte se rádi, a to i teď 21,5 minuty po 12. hodině.
9: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
10: Káťo, jedeme do Olympiaparku.
11: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
10: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
11: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Naštěji už tam bude.
16: Přestaň! Štěl mě vedro!
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
18: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
19: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
20: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
21: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
22: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Je dobré mít své jistoty.
23: Vaše nejvěrnější rádio.
0: Stále s vámi.

0: Star je u nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka, kterou jsme si vychutnali. No a možná ti vaši mladí leží teď někde s mobilem v ruce, ale mobil víme, že když teď mají prázdniny, tak můžou. Do rukou ve škole nepatří a fandíme školám, které omezují mobilní telefony.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Ondřej Hýsek, jsem ředitelem základní školy Akademia v Brně a na naší škole máme omezení mobilních telefonů na prvním stupni základní školy. Velmi se nám to osvědčilo, žáci se o přestávkách spíše věnují zahradě, komunikaci mezi sebou, hraní v relaxačním koutku.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Moravě.
1: A míříme do Břeclavy. Břeclavy nás a v okolí ladíte na 99,1 FM. Pěkný poslech přejeme. Jdeme se podívat na to, jak jsou šikovní tmí hasiči na záchranné bariéře nad Břeclaví. Hasiči společně s odsouzenými z břeclavské věznice odstranili několik desítek uhynulých ryb. Díky nočnímu nasazení právě dobrovolných hasičů se ale podařilo zabránit většímu úhynu, což je skvělé. Provzdušňovali včera vodu a to nejenom nad břeclavským splavem, ale i Poštorné. Díky moc za to, co dělají, zaslouží si nejenom ten další hit u nás na Krokodýlu. Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
9: A co bude ve stejné Asii?
8: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
10: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
11: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Skvělá Britney Spears u nás ve vysílání Krokodýla, doufám, že i vy se máte skvěle.
1: Řekni to.
0: No já jsem teď si říkal, že tady tahle písnička začala hrát, když já jsem nastoupil sem do rádia, což je rok 2000, ano.
1: Ty jo. Já až 2010.
0: No, šikovná holka. A šikovná si, protože máš další zprávy.
1: Ano, a na Kraví hoře dojde v pondělí k představení Poeziomatu. I o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Poezie, to si vychutnáme.
2: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečeni z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Přesně tak, hrajeme vám hit za hitem a hrát budeme skvělé hity po 13. hodině od nás Krokodýla. ACDC. Nebudeme jenom vzpomínat, budeme si užívat i novější hity Jennifer Lopez. A bude tu pro vás kapela Jelen.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku svítí sluníčko, je příjemně, užíváme si ho, 27 stupňů, jak to bude dál dnes, během noci bude skoro jasno, k ránu se od jihozápadu rozšíří velká, většinou průsvitná oblačnost, v údolí se mohou ojediněle tvořit mlhy, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia. Během zítřejšího dne ráno a dopoledne oblačno až zataženo, na západě kraje se může krátce objevit slabý déšť. Zpočátku odpoledne na kopcích jen výjimečně krátká přehánka. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší teploty pak očekáváme 29 až 32, na severu našeho kraje míst jen 27 stupňů Celsia.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V pondělí odpoledne dojde na Kraví hoře k představení Poeziomatu, který netradiční formou připomene díla známých brněnských osobností. Instalace vznikla ve spolupráci městské části Brno Střed a spoluku Piana na ulici. Vládní návrh na obnovu elektronické evidence tržeb dnes opět čelil ve sněmovně při závěrečném schvalování opozičním výtkám. Ministryně financí Alena Schillerová hájila znovu zavedení systému v upravené podobě, zejména narovnáním podmínek mezi podnikateli. Očekává se, že dolní komora obnovení evidence tržeb od příštího roku schválí. Muž z amerického státu New York překonal svůj vlastní rekord, když na skateboardu dokázal dojet z Kalifornie na Floridu, což je přes 4800 kilometrů, za pouhých 39 dnů. Navíc přitom vybral peníze pro organizaci, která bojuje proti závislostem u dětí. Britská lidskoprávní organizace Fair Square oznámila, že podala mezinárodní

0: se vytvořila téměř dvoukilometrová kolona, počítejte tam se zdržením. Na Žďársku na příjezdu do Pavlova z Bohdalova došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, jezdí se tam kivadlově. Na dálnici D2 na 20,5 kilometru směrem z Bratislavy na Brno stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka, tam projíždějte se zníšenou opatrností. Na Žďársku ukřoví směrem do Deblína havarovalo osobní auto, i tam se jezdí kivadlově. A také pozor na D50 na 12,5 kilometru ve směru do Brna stojí porouchané nákladní auto. I v tomto místě prosím opatrně.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásné odpoledne, Jennifer Lopez se na vás těší a také naše hlídka se na vás vždy těší, když vyrazí ven do ulic. Kam? Tak počkejte si, dozvíte se.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Brýl a Kalův frk.
1: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: celou jižní Moravu.
1: Je to tak, osvěžujeme a máte velkou radost, že vyrážíme za vámi a užíváme si to společně v ulicích města Brna, ale vůbec celé jižní Moravy. Krokohlídka rozdává osvěžení. No a tento týden na vás máme připravené 103 svěžích drinků, skvělých, úžasných z Candy Storu a to samozřejmě si pěkně vychutnáváte. Jdem se podívat, jak moc.
2: Krokohlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna, tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení pitíčko od Rádia Krokodýl. Děkuji.
4: Hned budu mít lepší den.
5: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od Rádia Krokodýl.
4: Moc děkuju.
1: 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store se rozdávají a rozdávat budou. Krokohlídku vyhlížejte, zítra odpoledne se na vás těšíme na koupaliště Královo pole. Tam si to užijeme. Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
0: Ekokom.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

Krokodýl na koupáku. Užít si krásný den, sluníčko, pohoda, je potřeba se ale i vykoupat. A tak věkně, když horko střídá osvěžení ve vodě, je to paráda, dětský smích u bazénu a svižná jízda na dlouhém tobogánu, to je pak paráda. No a koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Parádně tam vypnete na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Tohle je léto, jak má být, a užít si ho právě můžete ve Zbíšově. A pokud koukám, tak právě teď Zbíšov ukazuje 29 stupňů Celsia, teplota vody ve všech bazénech 23,2 stupňů, což je paráda, a věřím, že prožijete příjemné odpoledne, dopoledne, když vyrazíte. A vůbec mají tam 5 bazénů, plavecký, skokanský, neplavecký, do jezda tobogán a brouzdaliště pro nejmenší. Užít si to tam můžete samozřejmě i se spoustou dalšího občerstvení, Wi-Fi a tak dále. Tak vyražte do Zbíšova a užijte si to, jak se patří. My si užijeme další hity tady na Krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je to tak, víme a víme, že v Blansku je nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu. Stavba ocelové konstrukce trvala i s přípravami zhruba 5 měsíců, vyšla na zhruba 16 milionů korun, no a lávka propojuje sportovní ostrov Ludvíka Daníka s obchodním centrem. Pěší a cyklisti si tak pěkně zkrátí dosavadní asi 2-kilometrovou obchůzku na necelých 40 metrů a to je krásný. Tak vás zdravíme, v Blansku přejeme krásné odpoledne a už s námi za chvíli další hity, třeba partičku Miraj.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
4: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku 3. ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
5: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavik.cz

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Neli dilema u nás ve vysílání krokodýla, tak máme dilema, budou, nebudou, Peťo, zprávy další.
1: Já ještě nevím, co to rozmyslím.
0: Že nebudou.
1: Jsme teďka měli s Jarečkem takovou debatu o tom, co všechno se krade.
0: Ano, my jsme to rozebírali s Káťou už a ráno jsme to rozebírali.
1: Mě to úplně šokuje. Jako.
0: A obzvláště lehátka v Brně.
1: A to mě řekni, jako to si někdo to lehátko veme a jde s tím prostě.
0: Tam
1: a...
0: se dokonce uvádělo, že někde našli i na konečné stanice, čili oni sednou do šaliny a vezmou
1: si
0: tam na lehátko a dojedou se na konečnou, o tom to vyhodí. Strašná věc. Pakáš. Tak, jdeme na to. Co bude?
1: No ty o lehátkách budeme mluvit. A taky na Rosickém zámku vzniká nové edukační centrum, ale to je taky zajímavé. Ono teda teďka vzniká, ale otevře se až před Vánocema.
0: No, máme se na co těšit.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii Účet nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kráví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto@hemala.cz.
2: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Skvělé hity hrajeme a budeme mít pro vás po 14. hodině třeba Adele. Dorazí i Ava Max. A bude tu třeba Poetika.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude a co máme čekat. Dnes v noci bude na jihu Moravy skoro jasno, k ránu se od jihozápadu rozšíří velká průsvitná oblačnost. V údolí se mohou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra čekejme v Brně a na jihu Moravy ráno a dopoledne oblačno až zataženo. Na západě se může krátce objevit slabý déšť. Zpočátku odpoledne na kopcích jen výjimečně krátká přehánka. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší teploty čekejme 29 až 32, na severu kraje místy jen 27 stupňů Celsia.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Z centra Brna mizí lehátka. Ročně se jich ztratí i stovka. V ulicích města najdou lidé asi 600 lehátek. Až třetinu z nich musí radnice měnit kvůli poškození nebo zašpinění. Za krádež hrozí zloději pokuta. Na Rosickém zámku vzniká nové edukační centrum. Sloužit bude jako prostor pro divadla malých forem, výstavy, autorská čtení nebo filmové projekce. První akcí, která se v edukačním centru uskuteční, by měl být doprovodný program k vánočnímu jarmarku.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes začalo s opravami části silnice u Letovic. Stavba je rozdělena na 4 etapy. V počáteční fázi prací stavbaři opraví povrch také na odpočívce u letovické místní části Zboněk ve směru na Brno. Práce na silnici potrvají do 16. srpna. Řidiči místem oprav projedou k Ivadlově a provoz bude řídit semafor. Moderní pětibojař

0: Komplikuje průjezd na trase Svitavy Brno za Letovicemi, tvoří se tam v obou směrech kolony. A na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova od hraničního přechodu s Rakouskem počítejte s téměř 2-kilometrovou frontou. Pro Rádio Krokodýl z Kovásy stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ráno krokodýl je s vámi, Jarek Hemala vám všem přeje krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině, pohodu, ať už děláte cokoliv, třeba když byste náhodou lenošili na zahradě, zdravím, pokud poslouchá stále Vilma na zahradu i psíky. No a společně se na krokodýlu za chvíli vydáme k bazénům.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Oh,

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

0: všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu vířit. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím
1: mířem. Žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Krokodýl na koupáku. Kabáti a jejich pohoda u nás ve vysílání Krokodýla. Doufám, že vy máte tu správnou pohodu a ještě, aby byla příjemnější, tak je dobré si vydat k vodě, pokud nemáte vlastní bazén. Určitě byste měli všichni milovníci léta vyrazit a užít si vodu a radovánky. A Krokodýl, tak kde hraje, tak jde mrknout. Máme pro vás tipy, kam v Brně vyrazit za osvěžením. Otevřeno má koupaliště Kraví hora, takže plavky ručník a můžete rovnou vyrazit. Otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní chill italskou zmrzlinu, tak do biotopu Komárova zdravíme. Jinak letí pozdrav i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený nádherný trávníček na slunění. Voda v bazénu, krásných 25, tak si to užijte a užijte si to i teď 21,5 minuty po 14. hodině.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Je dobré mít spolehlivého přítele.
1: Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s vámi.

0: Okami.
1: Mirai Draokami u nás ve vysílání Krokodýla. No a prachy přímo do ruky budeme mít za chvíli. 110 250 korun nabídneme. Teď nabízím další skvělý hit pro příjemné odpoledne. Užijte si je s Krokodýlem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy připravené jsou, doufám, že vy také u nás na lince, která je zatím zablokovaná a teď jsem ji odblokoval a máte šanci získat 110 250 korun za náš zvuk. Pokud tedy správně tipnete, nejenom, že zavoláte, že? Tak se jdeme podívat na naši linku. Krokodýl, hezké odpoledne.
2: Kdo ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Květoslava.
1: Já vás zdravím, Květoslavo. Tak doufám, že jsou vám známa pravidla, s nimi souhlasíte. Já vám víc jak 18.
2: Ano, určitě.
1: Výborně, dobře, perfektní. Tak co je ten zvuk zač?
2: Já bych si tipla nasazení brýlí za uši.
1: Nasazení brýlí za uši. Podle vás to zní takto. Brýle mám, uši mám, vlasy nemám, tak tam nic nezní pomalu, ale mohlo by to být. Ale rozhodne o tom náš arbitr, tak se ho ptáme. Nasazení brýlí za uši, je to nebo ne? Tak není. Bohužel.
2: Nic se neděje.
1: I tak vám přeji krásné odpoledne, ať se máte báječně, užíváte stále prázdnin.
2: Mějte se,
1: naslyšenou. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.

0: vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Elišaky jsou nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka, užívat si budeme i další hity po 15. hodině, předtím ale zprávy. Peťa je tu.
1: Hezké odpoledne. A pěstina v nemocnici u svaté Anny uvedla do distribuce nové léčebné konopí, dokonce ho pojmenovala, i o tom za chvilku.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klima Style,
2: www.klimastyle.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme, hrát rozhodně budeme. Jennifer Lopez. Po 15. hodině i Pink. A bude tu hitovka Podvod.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Během dnešní noci bude v Brně a na jihu Moravy skoro jasno, k ránu od jihozápadu rozšířená velká, většinou průsvitná oblačnost. V údolí se mohou ojediněle tvořit mlhy, noční teploty 18 až 15. Zítra v Brně a na jihu Moravy ráno a dopoledne oblačno až zataženo, na západě se může krátce objevit slabý déšť. Zpočátku odpoledne na kopcích jen výjimečně krátká přehánka. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Teploty nejvyšší čekejme 29 až 32, na severu našeho kraje místy jen 27 stupňů Celsia.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nový typ léčebného konopí uvedla do distribuce nemocniční pěstírna u svaté Anny. Na počest zakladatele genetiky Johana Gregora Mendla nese jméno Johan. Pacientům je nový typ konopí dostupný nejen v nemocniční lékárně u svaté Anny, ale i v dalších lékárnách v Česku. Od 6. do 9. srpna ovládne Brno maraton hudby. Konat se bude ve Vile Tugendhat, v ulicích, na náměstích, v divadlech a klubech a také na nádvoří hradu Špilberku. Připraveno je více než 100 koncertů a vystoupení, 20 hudebních scén napříč celým Brnem a 4 dny nabité hudbou. Dorazí světové i české hvězdy.
5: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: V Blansku se otevřela nová lávka přes řeku Svitavo. Cyklisté i pěší díky tomu mají snadnější cestu na většinu městských sportovišť, která se na sportovním ostrově Ludvíka Daňka nacházejí. Projekt za 16 milionů korun bez daně pokryla z většiny dotace. Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Utkání začne v 21 hodin.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat, jak to jezdí. Kuba má podrobné info.
7: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Žilkově ulici dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Stále je více než kilometrová kolona na Jihlavské ulici směrem na Dolní Heršpice před Vídeňskou. Na Brněnsku na výjezdu z Dolních Louček na Předklášteří se srazilo osobní auto s nákladním.

0: Krokodýl s vámi, 3 minuty po 15. hodině, další skvělé hity jsou připravené a Krokodýl je připraven vyrazit za vámi. Kam konkrétně a co tam budeme dělat a rozdávat, o tom víc za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Grvin Trpic? Ne, já jsem Novák, omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Je to tak, osvěžujeme a užíváme si to s vámi v ulicích města Brna i Jižní Moravy. Pěkně rozdáváme. Naše hlídka tento týden má pro vás 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store a chutná vám a v ulicích města Brna si to užíváte.
2: Roku hlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení pitíčko od Rádia Krokodýl. Děkuji.
4: Hned budu mít lepší den.
5: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od Rádia Krokodýl.
4: Moc děkuju.
1: A vy je třeba dostanete také. Stačí přijít za naší hlídkou, usmát se a máte to v ulicích, vyhlížejte ji. No a zítra odpoledne se na vás také těšíme, navíc i na koupališti Královo pole. Tam vás potěšíme. Těšte se na to.
0: Rádio Krokodýl.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Divoký byl hit Plakala ve vysílání Krokodýla. My nepláčeme, my si jdeme užít vodu.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Zavřete krásně oči, představte si ten dokonalý letní den. Horko střídá osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénu a svižná jízda po dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle a vy si to můžete užít. Parádně vypnete na rozlehlých travnatých plochách nebo si prostě dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Tohle je prostě léto, jak má být. A na vás se těší ve Zbíšově. Ano! Letní koupaliště s 5 venkovními bazény, superčistou vodou, ohřívaná solárními plachtami, tobogán velký, paráda. No a pokud koukám tady na aktuální teplotu vody, tak máme 28,5 je vzduch, 23,1 je voda ve všech prvním, druhém i třetím bazénu. Prostě paráda, vyražte, užijte si to, stejně jako si užijte další hity, které pro vás máme. Pěkné odpoledne.

0: Skvělé hity si užíváte na Krokodýlu, s vámi Jarek, pěkné odpoledne vám všem, tak pohoda, dobrá nálada, možná už jedete domů, pěkně v autě, Krokodýla, možná jste někde v přírodě, na přehradě a máte tam v mobilu pěkně puštěného Krokodýla v naší aplikaci. Ano, stahujte aplikaci Krokodýla, vyplatí se to, každou 103. stáhnutou verzi odměníme, tak držte vlnu Krokodýla, užívejte si nás kdekoliv, nejenom tady na jihu Moravy, ale i po celém světě s naší aplikací Krokodýla.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
3: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné Asii?
5: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Pěkné odpoledne, jste s Krokodýlem, blíží se nám 16. hodina odpolední, s ní přichází na Krokodýlu další zprávy. Má je Peťa a má otázka je, co se dozvíme.
1: Hezké odpoledne, Brno se chystá zbourat budovy v areálu bývalého dřevopodniku, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zveme vás na léto z kafé Práh. Dnes se můžete těšit na koncert kapel Simon & Garfunkel Revival, Lada a kapela FT s tebou. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v kafé Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme, hrát budeme skvělé hity. Dáme si po 16. hodině třeba Ace of Base. Dorazí také Pitbull Kesha.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Jak to bude vypadat u nás v Brně a na jihu Moravy? Během dnešní noci bude skoro jasno, k ránu od jihozápadu rozšířená velká, většinou průsvitná oblačnost. V údolí se mohou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší teploty noční 18 až 15. Co zítřejší den pro Brno a jih Moravy? Ráno a dopoledne oblačno až zataženo. Na západě se může krátce objevit slabý déšť. Zpočátku odpoledne na kopcích jen výjimečně krátká přehánka. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Teploty příjemné nebo tropické pro mnohé, 32 až 29 na severu, 27 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Brno se chystá zbourat budovy v areálu bývalého dřevopodniku v ulici Rumiště. Demolice je v plánu v příštích měsících. Místo obývali lidé bez domova. Vedení Brna tam do budoucna plánuje postavit byty. Od příštího roku by na tuzemské podnikatele měla opět dopadnout elektronická evidence tržeb. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Příslušný zákon o EET dnes přijala sněmovna. Musí ho ale ještě projednat Senát a podepsat prezident. Ceny ropy dnes vzrostly poté, co Spojené státy druhou noc po sobě útočily na cíle v Íránu a obnovily námořní blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu. Severomořská ropa Brent dopoledne zdražila nad úroveň $86 za barel a její cena tak byla nejvyšší od půlky června. Moderní pětibojař Matěj Lukeš po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zdravíme i řidičky a řidiče, pohodovou jízdu vám přejeme, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Výkuba.
4: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Stále pozor v Brně na Žilkově ulici, kde bourala dvě osobní auta. Projíždí se jedním pruhem. K dopravní nehodě došlo na Svatoplukově ulici u křižovatky s Rokitovou. Ze všech stran tam počítejte s kolonami. Přes kilometr má stále kolona na Poříčí do centra před Vídeňskou a před Vídeňskou popojíždí také Jihlavská ulice. A v obou směrech počítejte se zdržením okolo 10 minut na ulici Vonařka poblíž Dornichu. Na Brněnsku na výjezdu z Dolních Louček na Předklášteří se srazilo osobní auto s nákladním a pomalu se místy jede po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy, momentálně od 172. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Hity Krokodýla si budeme užívat také spousty zajímavostí a navíc provedeme i brněnské Hantec už za chvíli, tak držte naši vlnu. Jarek přeje pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Ano, slovíčka brněnského Hantecu jsou připravená také Žanek Hlaváček. A tak, Žanko, co budeme překládat?
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomete, co to je taková šalínová špínka?
1: Víte? Možná ji držíte v ruce. Schválně zeptali jsme se vás i v ulicích města.
3: Tramvajový sedátko.
4: Feťák v šalině.
5: Zácpa na kolejích.
6: Cigareta v šalině.
7: Úzká cigareta.
1: Tak, částečně tam padlo, že Žanku?
2: Šalínová špínka je elektronická cigareta. Tak jestli chcete být zdraví, raučíte šalínovou špínku a mějte bytelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A my srovnáme čas, máme 21 minut po 16. hodině.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
8: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
0: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Moravě. A jdeme se podívat, co je nového. Brno totiž zná podobu nové budovy magistrátu, se kterou v mezinárodní soutěži vyhrál ateliér Tempo Architekti. Rada města Brna schválila výsledky soutěže organizované kanceláří architekta města Brna. Stavbu mezi Kolištěm a Benešovou, tedy můžeme se na ní těšit, tak tato stavba nabídne atrium, velkou pasáž, zeleň i vodní prvek. Služby pro veřejnost soustředí do přízemí kolem atria. No a samozřejmě návrh počítá také s flexibilními kancelářemi, přirozeným větráním, úspornějším provozem a možností budoucího rozšíření. Město teď začne s vítězným týmem jednat o projektové dokumentaci. Těšme se na to! Teď se ale těšte. I na další hity jsou pro vás připravené za chvíli na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
5: Ach jo, to je hrozná práce.
6: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Kapela Tým Krátké lásky, doufám, že vy máte velkou dlouhou lásku a my máme před sebou další zprávy. Ty má Peťa, o čem budou?
1: Hezké odpoledne na Kraví hoře bude představen Poeziomat, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii Účet nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Rádio Krokodýl. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme a hrát budeme rozhodně další skvělé hity pro vás po 17. hodině z Krokodýla, třeba Kelly Clarkson. Z novějších hitů pro vás Naked Bite. So dáme ji Činesky 1970.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak to bude vypadat s počasím a na co se máte připravit během dnešní noci tady u nás v Brně a na jihu Moravy, jak to vidí meteorologové. Během noci bude skoro jasno, k ránu se od jihozápadu rozšíří velká, většinou průsvitná oblačnost, v údolí se mohou ojediněle tvořit mlhy, teploty nejnižší 18 až 15 stupňů. Zítřejší den ráno a dopoledne oblačno až zataženo, na západě se může krátce objevit slabý déšť, zpočátku odpoledne na kopcích jen výjimečně krátká přehánka. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32, na severu kraje místy jen 27 stupňů Celsia. Teď už mrkneme, co je nového s Petrou.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V pondělí odpoledne dojde na Kraví hoře k představení Poeziomatu, který netradiční formou připomene díla známých brněnských osobností. Instalace vznikla ve spolupráci městské části Brno Střed a spolku Piana na ulici. Jeden z nejcennějších obrazů, který máme v národních sbírkách, růžencovou slavnost ze 16. století, čeká rozsáhlé restaurování. Může trvat až 5 let. Než po prázdninách začne, mají návštěvníci Národní galerie na dlouhou dobu poslední možnost dílo vidět. Na Slovensku poprvé potvrdili výskyt krasce jasanového, jednoho z nejnebezpečnějších invazních škůdců v Evropě. Asijský brouk napadá jasany, které kvůli němu masivně hynou. Slovenské úřady zahájily mimořádný monitoring. Slovensko se po Maďarsku stalo teprve druhou zemí Evropské unie, která přítomnost tohoto hmyzu na svém území oficiálně potvrdila. Britská lidskoprávní organizace Fair Square oznámila, že podala Mezinárodnímu olympijskému výboru stížnost na prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantina. Šéfa světového fotbalu a člena Mezinárodního olympijského výboru obvinuje z toho, že v souvislosti s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně porušil pravidla výboru týkající se politické neutrality.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se také podívat na silnice, víme, kde to houstne, Kuba má podrobné info.
7: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně dejte pozor na dopravní nehodu. Na křižovatce ulic Svatoplukova a Rokitova v obou směrech se tvoří kolony. Úseku více než 1 kilometr se táhne fronta na Jihlavské do centra před Vídeňskou. Bouralo se na Moravském náměstí, u křižovatky s Brandlovou ulicí, na Brněnskou před Kuřimí od Čebína narazilo osobní auto do patníku. A problémy čekejte v okolí Brna na dálnici D1. Od Prahy očekávejte předušované kolony od Ostrovačic a ve směru od Vyškova se bouralo před exitem 210 a zdržení tam narůstá. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistánce Kuptil Žar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

Ano, Krokodýl se vámi, Jarek přeje krásné odpoledne. Proč se lidi bojí pavouků? Na to jsme se ptali Zlatíček v jedné z brněnských školek, aby se to dozvíte už za chvíli tady na Krokodýlu. No ale teď za těmi Zlatíčky vyrazíme, protože pro vás máme ty od kapitána Dema. Ano, Zlatíčka teď, tak si to užijte. Pěkné odpoledne.

0: Pojď sem.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli. Ty důvody se jmenují červenec a srpen.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Klasika Rádia Krokodýl.
1: A vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače. Vydali jsme se do jedné z brněnských školek a tam jsme se našich zlatíček ptali, proč se lidi bojí pavouků, co?
2: Můžou nás kousnout, můžou do nás dát jed a můžeme zemřít. Můžou udělat síť a my se na to přisajeme a oni nás kousnou, protože jsou černí. Ještě, že mají nějaký semínko a on ho upustí a ten člověk si ho vezme a pak umře. Můžou nás kousnout.

0: Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hejtovka Bajlandou nás ve vysílání Krokodýla, za chvíli Shakira, také kapela Queen, no a Krokodýl fandí školám, které omezují mobily během samozřejmě školního roku, ne teď o prázdninách. No a jdeme se podívat na jednu z nich.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Petr Kopečný, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy logopedické v Brně.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A vyrážíme na koupák, i když stačí teď možná vylézt ven a mokří budete, ale jakmile to přejde, budeme si užívat léta a třeba zítra. Tak kde ladí krokodýla a kde si to můžete užít? Otevřeno má koupaliště Kraví hora, takže plavky ručníka můžete vyrazit třeba zítra a užít si to. Otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill. Je tam i italská zmrzlina pro vás, paráda. Pozdrav ale letí určitě i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený nádherný trávníček na slunění. Voda v bazénu při nejmenším 25. Užijete si to, tak si užijte i další hity z Krokodýla, Slza, také Ryša Keys, Lucie, no a venku pořádná, tedy aspoň centru města Brna, smršť a kroupy.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
6: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Prajedeme se u nás ve vysílání Krokodýla. Blíží se nám 18. Úderem 18. Tu pro vás na Krokodýlu budou další zprávy. Má je Peťa Papančová. Já se ptám, čem budou.
1: Hezké odpoledne. Nemocniční pěstírna u svaté Anny uvedla do prodeje nový typ léčebného konopí. I o tom za chvilku.
2: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 18. hodině chystáme skvělé hity pro vás. Celine Dion. Budeme užívat ty novější si hity, třeba Taylor Swift. A bude tu pro vás skvělá Eva Farna.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru města Brna pořádně sprchlo, padaly velké kroupy, pohroma docela. No a jak to bude vypadat dál v Brně a na jihu Moravy? Dnes v noci bude skoro jasno k ránu, od jihozápadu se rozšíří velká, většinou průsvitná oblačnost. V údolích se mohou ojediněle tvořit mlhy. Teploty v noci 15 až 18 stupňů Celsia. Jinak zítra ráno a dopoledne oblačno až zataženo, na západě může krátce objevit se slabý déšť. Jinak z počátku odpoledne je výjimečně krátká přeháňka, oblačno bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Teploty 29 až 32, na severu kraje místy jen 27 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nový typ léčebného konopí uvedla do distribuce nemocniční pěstírna u svaté Anny. Na počest zakladatele genetiky Johana Gregora Mendla nese jméno Johan. Pacientům je nový typ konopí dostupný nejen v nemocniční lékárně u svaté Anny, ale i v dalších lékárnách v Česku. Od 6. do 9. srpna ovládne Brno maraton hudby. Konat se bude ve Vile Tugendhat, v ulicích, na náměstích, v divadlech a klubech a také na nádvoří hradu Špilberku. Připraveno je více než 100 koncertů a vystoupení, 20 hudebních scén napříč celým Brnem a 4 dny nabité hudbou. Dorazí světové i české hvězdy.
4: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: V Blansku se otevřela nová lávka přes řeku Svitavo. Cyklisté i pěší díky tomu mají snadnější cestu na většinu městských sportovišť, která se na sportovním ostrově Ludvíka Daňka nacházejí. Projekt za 16 milionů korun bez daně pokryla z většiny dotace. Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Utkání začne v 21 hodin.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme za vámi i na silnici, jak to aktuálně vypadá, Výkuba.
6: Hezké odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Hradecké ulici u Palackého třídy. Doprava vázne v obou směrech. Ucpaná je také zvonařka do Černovic před Dornichem a v centrální části města popojíždí například koliště. Ucpaný zůstává příjezd do Kuřimi směrem od Brna a doprava zpomaluje na dálnici D1. Momentálně v okolí Brna na cestě z Prahy mezi 174. a 196. kilometrem. Dále na výjezdu na očekávejte silnější provoz před Holubicemi a v protisměru tedy z Vyškova na Brno zůstává omezený provoz před exitem 210 a je tam zhruba 2-kilometrová kolona. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Tilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Je s vámi Krokodýl, 3 minuty po 18. hodině rozjíždíme hodinu dalších skvělých hitů a za chvíli se také podíváme na to, jak vás osvěžuje Krokodýl v ulicích.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Tohle je Eva Farná na Krokodýlo. Víme, co se děje?
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
0: Brnem se před malou chvíli prohnalo silné krupovití. Krokodiláci, tak dávejte pozor, je spousta výjezdů hasičů, záchranářů teď v celém městě Brně. Prohnalo se to přes Královo pole, přes centrum města, Židenice a podobně. Máme spoustu vytopených silnic, tak s tím počítejte. Pokud nemusíte, tak v těchto chvílích raději ani nevyjíždějte. Budeme to pro vás i nadále sledovat.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Celine Dion na Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Díky, že posloucháte, jsme vaše letní rádio. I když tady v Brně velké krupobytí, tak věřím, že to už máme za sebou a že už bude jenom lépe. Teď si dáme letní megahit. Roku 2010, Keenanu, Waving Flag.

0: Vzpomínáte léto roku 2001.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio.
0: Na vašem letním rádiu Bosen, Krokodýlo, One and Million. Krokodýláci, tak co teďka děláte? V Brně máme po silném dešti a po silném krupobytí.
1: Radio Krokodýl, mimořádná zpráva.
0: Brno před malou chvíli zasáhlo silné krupobytí a silná bouřka, která způsobila například vyplavení ulice Sportovní Drobného. Tady počítejte s tím, že kolabuje totálně doprava. Komplikace, hasiči zasahují po celém městě Brně. Padaly velké kroupy, které měly velikost až 3 cm. Tak dávejte pozor, krokodýláci, věřím, že jsme to všichni přežili. Teď ještě se budou řešit následky tady tohoto krupobytí a taky nárazového deště. Připomínám, některé křižovatky po Brně jsou právě teď vyplavené.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio. No a Brnem se prohnala silná superbouřka, supercela, která přinesla kroupy až o velikosti 3 cm. Za okamžik se spojíme taky s jihomoravskými hasiči, zjistíme, kde všude po Brně zasahují. Na Krokodýlo víme, co se děje. A jakmile se něco děje, víte to první. Z Krokodýla.

0: Outkast, Hey Ya.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Když se něco stane, tak vás informujeme, krokodýláci. Víme, co se děje, Brnem se prohnala silná bouře, takzvaná supercela. V centrem Brna, tedy v centru Brna, padaly kroupy až o velikosti 3 cm. Hasiči jsou teď v ulicích, protože zasahují na různých částech města Brna, kde jsou některé silnice, sklepy vytopeny. Na telefonní lince máme jihomoravské hasiče. Brně, co pak se všechno řeší a na co si dávat pozor?
2: Hasiči během dnešního podvečeru během hodiny zasahovali u 48 událostí. Převážně se jednalo o čerpání vody prostor restaurací, bytových domů. Dále v několika případech, v desítkách, jsme straňovali popadané stromy a větve. Jak vyrazí cyklisté na cyklostezky, najdou další pozůstatky té bleskové bouře, která způsobila příval událostí, kde si mají určitě dávat pozor na uvolněné větve na vzrostlých stromech, v lípách, v oučích a tady velkých stromech, že tam můžou být uvolněné větve, které můžou padnout dolů.
0: Tak dávejte pozor, jihomoravští hasiči. V Brně, tedy Brnem, se prohnala superbouřka, supercela. Kroupy o velikosti 3 cm padaly v centru města.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
9: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
10: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
9: Pršet nebude. Váš Volek.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Brně se řeší vyplavený a půlka Brna po bleskovém dešti a taky silném krupobytí, kdy chroupy měly až 3 cm. Na to se podíváme za malou chvíli.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve stejné Asii?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
5: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
0: Daniel Krokodýl, víme, co se děje, informujeme vás, žijeme tady v Brně, jsme tady s vámi. Brnem se prohnala silná bouřka, supercela, kroupy o velikosti až 3 cm. Padaly stromy, jsou vyplavené některé křižovatky. Víc už mluvčí brněnských hasičů.
6: Hasiči během dnešního podvečeru během hodiny zasahovali u 48 událostí. Převážně se jednalo o čerpání vody z prostor restaurací, bytových domů. Dále v několika případech jsme straňovali popadané stromy a větve. Jak vyrazí cyklisté na cyklostezky, najdou další pozůstatky té bleskové bouře, která způsobila příval událostí, kde si mají určitě dávat pozor na uvolněné větve, na zrostlých stromech, lípách, ovčích a tady velkých stromech, že tam můžou být uvolněné větve, které můžou padnout dolů.
0: Brněnští hasiči, dejte pozor na stromy, krokodiláci. Uvolněné větve bude to ještě pravděpodobně padat po té silné bouřce.
5: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Je pozor, vyplavená křižovatka sportovní Drobného. Další komplikace sleduje Jakub.
7: Hezký večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Husově ulici u křižovatky s Pekařskou boural motorkář. Na místě jsou záchranné složky. Očekávejte zdržení v koloně kvůli zúžení a špatnému počasí na Pionýrské ulici u křižovatky se sportovní. V centrální části města počítejte s kolonou na kolišti. Zdržíte se také u hlavního nádraží na nádražní ulici u křižovatky s Husovou. V Hradecké ulici u křižovatky s Královopolskou bourala 2 osobní vozidla. Pomalejší provoz řidiči hlásí zde jedničky na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 178. A silnější provoz je také na bratislavské D2 momentálně od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stánce Koptil Šar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Léto, trošku jsme si užili taky bleskovou bouřku tady v Brně.
5: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Doufám, že jste to prožili bez komplikací, krokodýláci. Doufám, že jste v pořádku. My jsme vaše rádio, které sleduje události tady v Brně na jižní Moravě. Dejte nám vědět, jak to vypadá u vás po té silné bouřce, kdy v centru Brna padaly až 3 cm kroupy. Za malou chvíli začínají hity na přání. Budete se s námi moci pěkně spojit.

0: Petr Vick Project Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Na vašem letním rádiu s Petr Vick Project jsme Krokodýl. Tak doufám, že jste prožili v pohodě tu bouřku, která se prohnala hlavně Brnem. Nepadaly až 3 cm kroupy. Hasiči teď momentálně zasahují v různých částech města Brna, tak s tím počítejte. Vyplavená je i křižovatka sportovní Drobného. No a teď už začínají hity na přání. Volejte studio 603 103 103. A něco příznačného. Jerry Halliwell, It's Raining Men. Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Kdo pak se nám dovolal? Rádio Krokodýl, haló.
2: David, dovol.
1: Ahoj Davide, odkud nám voláš?
2: Volám teďka z Kuřima.
1: Co bouřka u vás byla, nebo vám se to vyhlo Kuřimi?
2: No, u nás se to tak nějak vyhlo.
1: Tak to máte štěstí. Komu zahraješ? Pro koho to bude?
2: Pro všechny. Kdo poslouchá Radio Krokodýl.
1: A pro tebe taky. Užívej léto.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Ano, Brnem se prohrála Supercela, padaly až 3 cm kroupy. Tonda Kalaj v terénu. Tonto, co pak se děje?
2: Nazdar, tady je Tonda. Chtěl bych upozornit na celkem nebezpečnou situaci na ulici Hradecká. Pokud jdete od VUT z kopce dolů a chcete podjíždět pod sportovní a jet směrem dál na Řečkovice a dál, tak pozor, pod tím mostem v levém pruhu je obrovská kaluš. Pravý pruh je volně průjezdný, ale v tom levém je opravdu velká kaluš a hrozí tam riziko aquaplaningu. Šťastnou cestu.
1: Tonda, jak ty v terénu, tak víme, co se děje. Jsme Krokodýl.

0: Maroon 5, tady jsou hity na přání Krokodýla, za okamžik pokračujeme.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
1: Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Timberlake s Krokodýlem. My jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Kdo pak se dovolal, kdo bude vybírat další hit? Rádio Krokodýl, haló.
2: Dobrý večer, tady Katka.
0: Ahoj Katko, odkud nám voláš?
2: Z Křebic.
0: Komu zahrajeme, pro koho to bude?
2: Tak bude to pro mou dcerku Aničku. Její oblíbená písnička, tak v září jde do školy, do první třídy, tak a se jí tam líbí, a se jí tam daří a bude to pro ní.
0: Dámej Huntrix, už to letí, ahoj!
2: Moc děkuju, mějte se hezky, naschranou!

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: Další hit All City, Good Time. NSYNC. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Brno se chystá zbourat budovy v areálu bývalého dřevopodniku v ulici Rumiště. Demolice je v plánu v příštích měsících. Vedení města tam do budoucna plánuje postavit byty. Z centra Brna mizí lehátka, ročně se jich ztratí i stovka. V ulicích města najdou lidé asi 600 lehátek, až třetinu z nich musí radnice vyměnit kvůli poškození nebo zašpinění. Za krádež hrozí zloději pokuta. Na Rosickém zámku vzniká nové edukační centrum. Sloužit bude jako prostor pro divadla malých forem, výstavy, autorská čtení nebo filmové projekce. První akcí by měl být doprovodný program k vánočnímu jarmarku.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Krokodýl Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
3: Jsou dvě a jsou tady na vás. Elena a Katka.
5: Nazdar.
6: Ahoj.
3: Nazdar, tak dneska nám tam trochu sprchlo, co?
5: Prosím tě trochu, ty jsi nám ukazoval záběry, že někde u Bobby centra na křižovatce, no. Že se tam vytvořila přehrada, tak my jsme sice přijeli autem, ale zpátky už to vezmeme kánojí.
3: No to jo, takže no. Kánoj připravit, Elena jde veslovat.
5: Jdem.
3: A za chvilku jsou tady pro vás. All City, Carrie Gibson a Elena Katka pro vás.

0: navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Je středa, večerní střeba a zdraví vás Elena.
2: A taky Katka, krásný středeční večer vám přejeme. Tak přátelé, konečně se dá venku dýchat, sprchlo nám, zabouřilo.
1: My tady máme trošku jako v sauně teda,
2: ano,
1: pravda?
2: Ano, já jsem právě chtěla říct, že venku se dá dýchat nádherně, je tam perfektně, ale tady je teda ve studiu opravdu, jak říkáš, za chvilku budeme trošku vypocený.
1: Malinko, asi na nás jde přechod. Venku prádelná, ale nevím, čím to je, trošku se potíme. No, dýchat se dá, trošku padaly kroupy, trošku víc, protože tady máme zraněného kolegu dokonce, který...
2: Jirka už musel přerušit vysílání, protože se snažil jednu kroupu chytit.
1: Jel na pohotovost a
2: protože
1: má
2: obrovskýho
1: moncla.
2: Jinak už jsme přátelé v jaké té části, v jedné čtvrtině?
1: Čtvrtka za náma prázdnin, letí to neuvěřitelně.
2: Mně teda přijde, že na to, že jsou za náma teprve, z mýho pohledu, teprve 2 týdny, tak já mám pocit, že naše rodina už toho zažila jako tolik, jak kdyby byla už druhá polovina práce.
1: No, protože vy jste pořád někde na dovolené, to jsou sami přehlídky parády, dovolenky, toto.
2: To jsou jenom prodloužený víkendy, ono to tak jako vypadá, ale vlastně to jsou takový 3-4 dny, že ono se nic moc jako neodehraje, ale je toho prostě hodně, protože za těch pár dnů se vždycky snaží stihnout co nejvíc. Věcí.
1: No. A tak nějaký cool zážitek, Kači, máš něco?
2: Já nevím, já mám zatím pocit, že ty naše děti spíš jsou takový strašně jako unavený, protože kdykoliv jsme je tahli z nějakého výletu, tak sedli do auta a do 5 minut byli se úplně tvrdí, jak když byli malincí. A to jim 14 a 17 let, jo, takže mám pocit, že trošku ničíme. Ale já myslím, že se k zážitkům z dovolených, který jsme my dvě s Elenou už stihli jako prožít, dostaneme už za malou chviličku. Tak buďte s námi, hezký večer.
0: Krvodí večernice, každou středu večer.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer vám přeji Večernice. Katka.
2: Elena, ahoj.
1: A jdeme na ty prázdninové zážitky. Tak jdeme, Eli, co jsi do této chvíle zažila? Pojď.
2: Jdeme na to. Tak největší zážitek teďka z prázdnin letošních mám festák od čtvrtka do neděle v Jedovnicích. A musím říct, že to bylo super, počasí vyšlo nádherný.
1: To byl nějaký rokáč?
2: Byl to rokáč a bylo tam obrovský pro mě překvapení, protože jedna kapela, kterou neznám, byla fakt dobrá. Fakt dobrá a myslím si, že bude trhat hit parády za chvilku.
1: Fakt? I dívčí srdce a tak, láma?
2: I dívčí srdce, no, dalo se na ně i dívat. Bylo to hezký a bylo to zvučný, bylo to super. No ale počasí, jo, no, přes den sluníčko, to jsme se jako pařili a to, ale jak je to u toho rybníka, tak večer foukalo, zima byla a tak a já jsem si nevzala spacák, takže jsme měli jsme peřinu, ale takovou jako tenčí.
1: A kde jste spali?
2: Spali jsme v dodávce. Takže nebylo to úplně na zemi ve stanu, ale ten spacák je vždycky taková jistota, ten jsem neměla, takže nejdřív jsem měla jako frajerka jenom taky pyžamko, že jo, tak
1: kraječkový, abyste si to mohli přes...
2: Říkal mě Ondra, ježišmarja, ještě, že máš takový sexy pyžamko. No nebylo moc sexy teda, jo. Pak jsem si vodně
1: musela... Po dědovi.
2: Ne, tak on měl zase trenky po dědovi třeba, že jo. Tak víš to, na ten festiák je to v pohodě.
1: Jasný.
2: Do té dodávky.
1: K tomu holíny.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rodinný večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: 20 hodin, 21 minut, krásný středeční večer vám přeje Katka.
2: Elena.
1: Tak vás zdravíme a my se vrátíme zpátky na festiák, který si užila v předchozích dnech Elena a chce nám dopovědět svůj noční spací kostým, nebo jak to nazvat.
2: No, já vám to chci dopovědět a Katka je strašně zvědavá hlavně, no, že? Ona to chce vědět, jak to vypadalo. Začali jsme tím sexy pyžámkem, no a pokračovalo to tak, že jsem potřebovala ještě druhý kalhoty, takže jsem dostala tepláčky. Ano, začala být teda dost zima, takže tepláky, své vetr, bunda, kapuce, takže jsem vypadala nějaká kukla prostě.
1: Trošku potom,
2: teďka si úplně dáš prostě peřinu až na hlavu a funíš si tam, aby ses zahřála. Mm-hmm. Třeba si můžeš aj prdnout, jo, aby ses tam udělala trošku teplíčko.
1: Jenom to ne.
2: Ne, počkej. A potom jako zahřeješ se a začne se tě chtít čůrat. A ten záchod je hodně daleko, takže musíš jít pěšky
1: a kosneš. A teď hlavně musíš všechno odstrojit, ne?
2: Ano,
1: odstrojit. Jak s malým dítětem.
2: No, takže dobrý. A aspoň slyšíš potom ale vedle, jak tam jako spokojně chrápou v těch stanech a podobně a různý zvuky vydávají a tak. Takže...
1: Jako dokážu si představit, že v noci tam můžou být opravdu různé zvuky, které nechceš slyšet. Nevyžádané. Ale nám to zároveň připomnělo, protože ty jsi říkala, že ráno vám zase bylo strašný horko, protože začalo si vidět sluníčko. Strašná sauna. A nám to oběma vlastně připomnělo historku, kdy jsme tady s rádiem jednou jeli zážitkovým vlakem v rámci narozenin rádiových. My jsme spolu spali v kupé a protože nám večer byla taky strašná zima, tak jsme se navlíkli.
2: Všechno, ponožky dvoje jsme si dávali.
1: V noci nám pak začalo být hrozný horko, začali jsme se potit, takže jsme šli úplně do spodního prádla a my jsme ráno zjistili, že tam bylo zaplý topení, ale my jsme vůbec nevěděli, jako kde je, kde to máme vypnout. Takže kolegové nás pak ráno viděli téměř, jak nás pán Bůh stvořil.
2: Ano, ano.
1: A předpokládám, že by jeli znovu tím pádem.
0: Každou středu večer.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer. Večernice s vámi, Katka.
2: A taky Elena, zdravíme vás.
1: Ahoj, tak já už jsem se odkopala se svým prázdninovým prvním zážitkem.
2: A jsem
1: teďka, seš na řadě ty, tak pojď.
2: Ale tak jako nebylo to asi úplně moc vtipný, spíš z toho mám jako strašně dobrý pocit, protože my jsme se teď v pondělí vrátili z čtyřdenního pobytu v Jižních Čechách.
1: Ano, zase ta dovolená pro změnu, ano.
2: Ano. Ubytování jsme byli v Hluboké nad Vltavou, hned pod zámkem.
1: Krás.
2: Bylo to, doporučuju, a navíc zámek Hluboká v noci, jak je nasvícený, je prostě fakt famózní. No, hotel byl parádní, sehnali jsme si ho přes Booking za super cenu, úplně to bylo ještě na poslední chvíli, byli jsme nadšení, protože jako takovej krásný hotel za takový peníze, no neber to. Ještě navíc s bazénem, aby děcka prostě po tom celodenním, co je budeme tahat po těch výletech, se mohla někde zrelaxovat.
1: V létě bez bazénu by to úplně nešlo.
2: Tak jsme si říkali paráda. Takže každý den do bazénu, ideálně ještě na večerní koupání, takže
1: dvakrát
2: denně, přesně tak, pořádně to využít. Děcka, je to v ceně ten bazén, tak prosím vás, vykoupejte
1: naplno,
2: se.
1: Naplno.
2: Ať jste pořádně rozmočený. Jenomže předposlední den jsme zjistili, že jsme si na recepci při check-inu, tedy při ubytování, asi úplně jako s paní recepční neporozuměli a že ten bazén to v ceně vůbec nebylo. Aha. Takže jsme to tak jako počítali, že bychom asi tak 2000 mohli jako doplácet.
1: To je trošku nemilé překvapení.
2: To je nemilé. Nicméně u té recepce byla i paní manažerka toho hotelu, která si všechno jako nechala vysvětlit, tak nějak jsme se o tom pobavili a ona říkala jako, já tomu rozumím, to se může všechno stát. My budeme rádi, jestli se vám tady líbilo, že se sem zase někdy vrátíte, že nám dáte dobrý hodnocení. Mm-hmm. A my vám to prostě smažeme. Nakonec jsme neplatili ani parkování v garáži, takže jsme to měli nejvýhodnější, jak to vůbec mohlo být. A já musím říct, že se tam moc ráda vrátím.
1: Tak tomu říkám.
2: Vzkaz manželovi.
1: Ano, vzkaz manželovi, takže zdravíme manžela a vrátíte se určitě na tento pobyt.
2: Ale i všem vlastně hotelierům bychom to chtěli doporučit, protože to je nejlepší možný přístup ke klientovi.
1: Určitě. 100%. Klobouček před paní manažerkou.
2: Rozhodně.
0: Provodí večernice. Každou středu večer.

0: Dobrý večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi večernice. Elena.
2: Katka.
1: Zdravíme vás.
2: Zdravíme vás. A teďka chviličku vážně, protože máme léto, čas dovolených, cestování, zážitků a radovánek, tak si pojďme říct nějaký praktický rady, co bychom měli dělat, čeho se vyvarovat, aby se nám právě z těch zážitků nestalo něco nepříjemného. Já bych chtěla říct asi takovou první věc, a to je, dávejte si pozor
1: doklady
2: na to, abyste měli cestovní doklady, protože já teda musím říct, že už jsem na dovolenou připravená, já mám dokonce i pas, ale v lednu jsme letěli do Egypta a já jsem pas neměla.
1: A jak jsi tam dostala?
2: No, dostala jsem se.
1: Jaký falešnej přiznání přímým přenosu.
2: To by bylo super, kdyby to šlo takhle, jako víš co, nějaký falešnej.
1: Nebo na cizí identitu, že?
2: No, bylo by to ale zadarmo třeba, že jo, ale tohle stálo šestku a ještě jsem se proto musela jet do Prahy.
1: Na ministerstvo.
2: Na ministerstvo, ano.
1: Tak ale zase, jako za ministrem.
2: Jen tak se nedostaneš, že jo, tak do těchto končin a do těchto jako zařízení. Takže pozor na pasy, potom pozor na rychlosti v zahraničí, ano, na dálniční známky, máme s tím všichni tady bohaté zkušenosti.
1: Dostal jsi už nějakou pokutu?
2: Mm-hmm. Rychlost v Rakousku?
1: Ty jsi takový ďábel.
2: Ne, prosím tě, tam to překročíš jako kilometr a už ti tady přijde takovej líbezbrief, jakože se nestačíš divit, jo.
1: A stačí na chvilku postavit auto na nějaký parkoviště, kde máš stát a hele, do 10 minut je tam ten lísteček a pokuta je sladká.
2: A pak se teda stává, že třeba sjedeš někde mimo, jako seš na dálnici jenom protože špatně odbočíš a jedeš fakt kousíček, jo. No, ale oni tě zachytí.
1: Je fakt, že v zahraničí, teda hlavně ti Rakušáci, s těma máme taky jako špatnou zkušenost, že tam jako stačí i to, že třeba když si kupuješ dálniční známku a zapíšeš ji neúplně přesně, prohodíš písmenka nebo čističku.
2: To se tak snad nestává takovýhle věci.
1: I v takových lepších rodinách se to stává.
2: Ale.
0: Krovodí večernice. Každou středu večer. Cinderella cut it up one time.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer. Katka a Elena s vámi.
2: Ano, Krokodýlí večernice vás zdraví, přejeme hezkou středu. Ještě se maličko vrátíme k tomu dovolenkování. Máme obě dvě děti s Elenou. Tak mě zajímá, jak ty to se svou dcerou vlastně zvládáš, když jedete někam na výlety, cestujete, dovolenkujete, protože kluka už máš velkýho, takže jezdíš jenom s holčičkou. Neprudí.
1: Hele, já bych řekla, že to není až tak hrozný ještě. Je to takovej věc,
2: že... to tak hrozný jako u nás.
1: Občas, no, jak tě tak poslouchám, ale já se moc divím, protože vy jste tak jako strašně harmonická rodina,
2: ale
1: jak vás znám.
2: Ano, a děti máte,
1: naprosto úžasný a hodný, takový milouše.
2: Nejhodnější.
1: Tak mě to překvapuje, jako že se nějak kočkujou, a že, ale ono to tak je to brácha ségra, že jo.
2: Tak... Jako je to tak, ale nesmí to skončit tím, že máš syna doškrábanýho a no, tak... dceru poválenou v trávě, protože zase chlapec je velmi svalnatej a když tu svou sestru čapne, že jo, někde s ní praští, tak je málem vejpůl, jako jo. Takže my jim vždycky před každou cestou říkáme, ale nebudete prudit, nebudete odmlouvat, budete chodit, budete se tvářit nadšeně a spokojeně, nebudete se rvát, je to jasný. Tak vždycky samozřejmě všechno odkývou. A teď, když jsme byli v těch jižních Čechách, celý 4 dny to bylo super, ale jenom na závěr byla taková drobná šervátka.
1: Počkej, a vy jste pochválili, ne? Po těch 4 dnech jste řekli, ježiš, vy jste takový šikovný, hodný.
2: Byli jste bezvadní.
1: Aha, ano, přišlo. Tak to je klasika, přesně.
2: Prostě to musí být, no a my vám proto přejeme, ať vy máte dovolenou bez zranění, bez nějakých prudících členů v rodině a tak podobně.
1: Ať je ta dovolená hlavně veselá a plná zážitků.
2: Šťastná. No a my už teď přidáváme žezlo Jarečkovi, tak vám přejeme krásnou středu a s krokodýlem do pelíšku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

štěstí. Užíváme se hit za hitem a to je velmi dobře. Jarek vám přeje krásnou a to středeční 15. červencovou noc. Před námi skvělé hity, my si vychutnáme. Hezký poslech.

Při středě na krokodýlu Jarek Jindřich dneska slaví svůj svátek a my přejeme všechno krásné. Pánové, užijte si další jitovku. Je připravená pro vás tady na krokodýlu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Teď budeme hrát a těšit vás všechny, co nás ladíte v Jihlavě na 102,3 FM. Jihlava ladí, poslouchá, my přejeme krásnou noc a i tam si užijte hit za hitem.

0: But you're just a boy.
1: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

Ve vysílání Krokodýla s vámi Jarek, při středě si užíváme skvělé hity, mnozí ale v práci, tak doufám, že to všechno zvládáte. Středa to je tak půlka týdne, dobrý, už to zvládneme, těšme se na víkend, ale teď se těšme na další hity. Máme je pro vás tady na Krokodýle.

0: prostor, jogamos pra cima e balança!
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Jarek Hemala je s vámi, krásnou noc přeji, pohodu, dobrou náladu. Dnes máme v rámci OSN Světový den dovednosti mladých. Tak jenom, abyste věděli, že jsou šikovní, jsou mladí, mají dovednosti a mají významný světový den. Právě dnes, 15. července. Teď ale další hity pro vás. Jarek přeje hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

Blíží se nám půlnoc ve vysílání Krokodýla, je s vámi Jarek. No a my se jdeme podívat do historie dnešního dne, protože právě dnes v 1958 tady u nás v Brně byly definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. Pak se začaly vozit a pak se začaly spožďovat, ale poštovní zásilky už koně nevozí, jsou to řidiči či řidičky. My je zdravíme, pokud nás některý samozřejmě se zaměstnanců, co vozí zásilky, poslouchá, tak vám pošleme další hit.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na vlně Krokodýla si užíváte Hit za hitem a to je velmi dobře. Jarek přeje krásný poslech. A my se společně teď jdeme podívat na tábory, kam děti vyráží. Chtějí si tam vyzkoušet samozřejmě spousty věcí, ale také chtějí třeba být pomocní. A to například v kuchyni. A to byl někdy velký problém. A děti se nově mohou více zapojit do přípravy jídla na letních táborech. Umožňuje to novela zákona, která redukuje požadavky na hygienická zařízení. A tak doufám, že pokud děti se vrátí z táboru, budou mít třeba i nějaký ten základ v pomoci v kuchyni, aby maminkám či tatínkům při vaření trošku pomohli. Tak si to pak užijte. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Směr Břeclav se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla. Budeme děkovat hasičům i dalším pomocníkům. Na záchytné bariéře nad Břeclaví hasiči společně s odsouzenými z břeclavské věznice odstranili několik desítek uhynulých ryb v tomto týdnu. No a díky nasazení dobrovolných hasičů se ale také podařilo zabránit většímu úhynu. Makali v noci, makali prozdušňovali vodu nad břeclavským splavem, ale i v Poštorné a kvůli přemnožení sinicím měli plné ruce práce a dodali samozřejmě potřebný kyslík. Tak díky za to dobrovolným hasičům pošleme z Krokodýla rozhodně další hit. A to i těm ostatním, kteří nás ladí a poslouchají.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.